zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nikdy nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na Mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Kurinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králova a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galerie v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se si státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vším.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, tady bitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady ano, vzato ano. České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme od planety tady smát a nechceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, víš? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si.
3: Šťastný
2: a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to mě. A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menšíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, když hrál Menšík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historii.

0: Borky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře, ona byla o rok mladší, jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda. No.
1: Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
0: Ale si zde mohla Handerbolcovou, pozor, potom.
1: Potom, až.
0: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíjet.
1: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna jakoby ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: posouzení jiným.
3: Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme.
2: Hezký den a díky moc, mějte se hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdravia prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Tak ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak ja mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj jemu, nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Tak přeju vám taky krásny den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta je Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no co, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás hora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu administrativního, úřednického.
3: To je škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli?
3: Seděli šatně, 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru. No, kdyby tak, tuší, aby ne. Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je
1: nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecký,
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás: Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju.
2: Mílo, my taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn. Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: A je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriada.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme, a já to tam milu, a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden vzorek mám, vnoučat ano, takový, tady máme. Sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. No. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání, a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v tak pátek to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš jenom.
4: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takový zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to? No, přes čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak já to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neručková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu máma už nedám, beránku můj.
6: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Nebo... Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... To je... Paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačíno. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí, dobrý, dobrý.
6: Ale proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Ale holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Bude to muž, jo.
6: Jako tvůj muž nebo to?
5: No, to
6: jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jedinej muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
6: Bude to správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
7: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
7: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
7: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
7: co
3: a páni
7: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
7: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
7: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
7: Dobře.
3: Drahá. pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituj.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkou.
2: Mějte se moc léto. Krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Během tří kulturních akcí v Přerově bude jezdit MHD zdarma. Delegace na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Fotbalový kouč Miroslav Koubek skončil u národního týmu. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov v určitých dnech nabídne cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Využít zájemci můžou během tří velkých kulturních akcí, jako je festival Velká Morava, třídenní Spatova Vřinecké hody a gastrofestival Chutě kraje. Bez placení se budou moci svést lidé MHD i během Evropského týdne mobility v druhé polovině září, řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat tzv. Zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Pokračuje mluvčí zastupitelství Petr Malý.
6: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v středí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině a ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
2: Nová nástěnná malba zdobí trafostanici na Černé cestě v Olomouci. Vytvoření murálu iniciovala komise městské části Nového Dolany.
7: Novou výtvarnou podobu už dřív získala i trafostanice v ulici Na Vozovce. V Nových Hodolanech navíc komise městské části připravuje i úpravy protihlukové stěny v Jeremenkově ulici. Murály podle informací na webu města kromě zkrášlení veřejného prostoru pomáhají taky chránit objekty před poškozením vandaly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalový kouč Miroslav Koubek skončil u českého národního týmu. Předseda asociace David Trunda uvedl, že po vzájemné dohodě 74-letý trenér dal své místo k dispozici. Koubek dovedl Čechy přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale skončil ve skupině poslední a z reprezentací vypadl.

0: I vy 800 553 553.
1: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 30. června a svátek má dnes Šárka. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na našem SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít Miroš Birka. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 30. června, je 6:15 a svátek má Šárka.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No dnes bude slunečno, ojediněle bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 22,5 stupně Celsia. Prostějov 24 stupňů, jasno. Napsala Míša, která, jak píše, vstává celá rozlámaná, a Šumperk 21 stupňů, tolik má na teploměru Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
4: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 5:30. Dobré ráno. 4 hlavní premiéry, další na malé scéně a jedna inscenace pro děti čeká v příští sezóně návštěvníky divadla Šumperk. V plánu herci mají mimo jiné hudební speciál oblíbené inscenace Vabank o alpském lyžaři a rodákovi ze Šumperska Ondřejovi Bankovi. Se zkouškami na první premiéru už umělci začali.
1: Bylo to tak, jako sám sobě si dělat ten dialog.
2: Na hlavní scéně už herci a režisér mají aranžovací zkoušky na první z premiér nové sezony, Molierovu komedii Tartif v režii Mikoláše Tice. Upřesňuje dramaturg divadla Michal Sodomka.
3: To je opravdu ta zkouška, kdy pan režisér zatím s herci hledá ten úplný základ toho, jak bude ta inscenace vypadat.
4: Tak jsem souhlasil vlastně jen z obavy, že by to potom schráb spíš někdo nepraví.
2: Moto nové sezony, teď nebo nikdy, má podle dramaturga vystihovat důraz na okamžik rozhodnutí, a to nejen hlavních hrdinů chystaných inscenací.
3: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, ale nyní už vlastně přestává ten čas výmluv a nastává takový moment, kdyby se to mělo učinit. A vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že bychom i třeba v rámci těch výzev, které nás čekají, že možná je na ně čas.
2: Na Tartifa naváže komedie současná Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky, kterou zpopularizovala filmová verze. I třetí premiéra bude patřit klasice, i když méně uváděné, psychologickému dramatu Sladké ptáče mládí Tennessee Williamse, příběh o starnoucí herečce a jejím ambiciózním gigolovi.
3: Toto je opravdu krásná hra, kterou naposledy uvedlo Národní divadlo pražské před asi 20 lety, tak jsme rádi, že to může opravdu zajímavá možnost vidět něco, co není k vidění v každém divadle.
2: Rok 2027 začne premiérou hudebního dramatu Cirkus Archa, příběh z nacistického Německa, který sleduje cirkusové umělce ukrývající se v manéži před nebezpečnou dobou. Čtveřici titulů doplní projekt Vabank Live Music, tedy speciální verze příběhu o alpském lyžaři Ondřeji Bankovi a jeho bratru Tomášovi.
1: Ovšem pozor, my s bráchou jsme vždycky měli i jiný zájmy, kromě lyžování. No tak třeba já si krátím čas mezi závody psaním poezie.
2: Autor hry a dramaturg divadla Michal Sodomka doplňuje, že tentokrát bude na pódiu hrát i živá kapela.
3: Ten prvek živé kapely to ještě více rytmizuje, dává tomu ještě větší tempo.
2: Pro dětské publikum se na velké scéně chystá premiéra adaptace knihy Edudant a Francimor Karla Poláčka. Ze Šumperka Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Silná bouřka podemlela včera večer železniční tratě na Šumpersku. Provoz úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem byl kvůli tomu přibližně 2 hodiny přerušený. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Viluka se dotkla 3 osobních vlaků. Okresní soud v Přerově schválil dohodu o vině a trestu v kauze bývalého ředitele městské firmy Ecolta z Hranice Jakuba Horáka. Ten se přiznal, že ovlivnil veřejnou zakázku na nákup elektrovozů. Zaplatí za to pokutu 200 tisíc korun, původně mu hrozilo až 8leté vězení. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat každý rok, návrh schválila vláda. Roční známka bude stát 2570 korun i nadále. Cena se tak nebude pravidelně zvyšovat. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD řekl, že návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane sněmovna. Za sportu němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilci po vítězství nad Japonskem 2-1. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Šumperku v ulici Jesenická dělnici odstraňují havárii na vodovodu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2 minuty po půl šesté. Přeje dobré ráno, Vítek Šoukal.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, už o půl desáté nás čeká pořad okolo češtiny. Proč někomu vadí věta rozdíl jde vidět? Je to chyba nebo běžná součást češtiny? Víc prozradí bohemista Ondřej Bláha o 3/4 o půl desáté už. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 30. června, úterý, svátek má Šárka a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červen, takový i prosinec. No dnes bude slunečno, ojediněle bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 21 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Náměž na Hané 23 stupňů, chystám se zalévat na zahrání. Práce píše Věra, u Ničov 22 stupňů bude opět horký letní den, na vzkaz od Milana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto 4 body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Roman. Panem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný. Kdo byl pro něj velkou inspirací?
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Cestující v Kojetíně se dočkají nové výpravní budovy na vlakovém nádraží. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Cestující v Kojetině se dočkají nové výpravní budovy na vlakovém nádraží. Bývalém olomouckém pivovaru se přeotrávilo oxidem uhelnatým 7 lidí. Odvolací soud projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Dnes se čekáme slunečno, přechodně oblačno a maximálně 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetině na Přerovsku čeká v závěru roku demolice. Nahradí přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku. Uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic.
2: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci.
1: V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici včera odpoledne zasahovali záchranáři o hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ušetřili 7 lidí, jeden člověk byl v kritickém stavu oživován, řekla to mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. V areálu pivovaru probíhají demoliční práce. Podle mluvčí dva dělníky v bezvědomí našli jejich kolegové. Zdroj úniku policie zatím neuvedla. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti. Podle soudkyně Elišky Duchkové zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
3: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
1: Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě generál poručíka Miroslava Hlaváče. Ten doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Hlaváč chce ve své funkci dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu.
4: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizace armády České republiky a v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 6-3, 6-2. Úvodní kolo zvládly také Barbora Krejčíková, Nikola Bartnuňková a Kateřina Synyaková. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Počasí. Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D48 u Bělotína směr Frýdek místek dělnici sečou trávu, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Chystáte se na dovolenou. Je zajímavé, že se dělíme na dvě skupiny. Jedni balí už týden a více před dovolenou, užívají si to a druzí hází do kufru vše potřebné až den před.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Časy se mění, psali novináři před 100 lety v novinách a na mysli měli třeba péči o náš národní strom lípu, která rostla na náměstí v Olomouci, což zaujalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Před několika roky s velikou parádou zasazovali jsme na Masarykově náměstí lípu svobody a byli plni radosti, když se lípa ujala a na jaře vypučela zelené lístky. Nebylo jich mnoho, ale měli jsme radost, že lípa svobody se zelená. Během času rozrostla se lípa v pěkný stromek a pomalu se začalo na ní zapomínat. Ještě před časem dostala tu a tam nějakou tu ozdobu, nějakou tu stuhu, anebo alespoň kamennou obrubu kolem sebe a po zakročení časopisů vkusně osázené okolí, psali novináři ve svém článku v deníku Našinec. A posteskli si nad tím, že v roce 1926 se na strom docela zapomnělo, že v kamenné obrubě okolo něj je prázdno, jen 2 kopřivy se lípě vysmívají a že snadno zapomínáme na tu naši svobodu. A doufali, že je to jen nedopatřením a že bude i letos okolí stromu vkusně osázeno a pro příště se tak stane i bez upozornění v časopisech.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 30. června, svátek má Šárka, vše nejlepší, je minuta po čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení, no dnes bude slunečno. Ojediněle bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 23 stupňů, jasno, vlhkost 75%, napsal Miroslav. Přerov 22,5 stupně, opět bude slunečno, hlásí Radek. Uničov 22,5 stupně, shodně s Přerovem. Tolik naměřila Irena, chystá se snídat. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.

0: Navzdory hříchům zpíval Petr Kolář, hrajeme písničky, které nestárnou, už je za chvíli, když dozrálo víno, zpívat bude Petr Spálený. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Užíváme si další, a to poslední červnové ráno. Chystáte se i dnes pracovat na zahradě, nezapomeňte, na zahrádkách musíme především dohlížet na dostatek vláhy, je co sklízet, například já sklízím další várky hrášku. Až budou po něm prázdné záhony, tak můžeme tam zasít některé rychle rostoucí druhy zeleniny. Vhodná je třeba červená řepa, která do podzimu vyroste alespoň do malých bulviček. Listový nebo ledový salát, špenát, polníček, pekinské zelí, rna, karotka, kedlubny a různé odrůdy řetkví a řetkviček. Stihneme ale také již zmiňovaný hrášek nebo keříčkové fazole. Samozřejmě, že i teď na konci června, na začátku července pravidelně plejeme a dohlížíme na výskyt hmyzu a slimáků. Těch se mi na zahrádce letos urodilo méně než loni, tak doufám, že jsem to tímhletím nezakřiknul. Ať se nám daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí. Já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas,

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerov v určitých dnech nabídne cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Využití zájemci můžou během 3 kulturních akcí, jako je Festival Velká Morava, Svatova Vřinecké hody a Gastrofestival Chutě kraje. Bez placení se budou moci svést lidé MHD i během Evropského týdne mobility. Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení roli na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš za ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024, přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Uvedlo to nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít. Nová nástěnná malba zdobí trafostanici na Černé cestě v Olomouci. Vytvoření murálu iniciovala komise městské části Nového Dolany. Novou výtvarnou podobu už dřív získala taky trafostanice v ulici Na Vozovce. Na východu Dolanech se připravují úpravy i protihlukové stěny v Jeremenkově ulici. Ze sportu u české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda asociace David Trunda přijal jeho rezignaci krátce poté, co Češi vypadli na mistrovství světa ve skupině. Koubek řekl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouc je částečně ozařena ulice Holická kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 26. července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Lipové Lázních zahájilo provoz nové oblastní informační centrum. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30. Každý

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Do Jeseníků zamíří jen v letní sezóně víc než 1 milion turistů. Nově můžou využít oblastní infocentrum, které otevřelo v pondělí v Lipové Lázních. Pomoci má dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který se po povodních postupně vrací do normálu.
1: Oblastní turistické informační centrum Jeseníky v tuto chvíli zažívá svůj start.
2: Nové turistické centrum se nachází vedle hasičské zbrojnice v Lipové Lázních. Pokračuje ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
3: Lipová Lázně je místo poznání a odpočinku, které je na spojnici jinak hlavní cesty, to znamená automobilová doprava, je na spojnici cyklostezky, moravské stezky a také turistické stezky, tak je to místo ideální.
2: Modulární centrum vzniklo za necelého půl roku. Rozdělené je do dvou částí, popisuje Rak.
3: Na část je právě ta informační zóna, kde ten člověk si může jednak nakoupit věci, občerstvit se a získat potřebné informace. Díky smart obrazovce vlastně poskytujeme informace 24/7 365 dní v roce. A ta druhá část je multimediální část, kde mohou právě školy, školky, různé skupiny získávat informace o Jeseníkách formou multimediální prezentace a tam máme také kancelář jako zázemí.
2: V areálu se nachází také zóna pro cyklisty, dodává Rak.
3: Vlastně non-stop dispozici elektronabíjecí stanice pro elektrokola, také servisní point a vlastně odpočívadlo pro elektrocyklisty nebo cyklisty jako takový.
2: Celý projekt stál necelé 4 miliony korun, říká předseda správní rady Petr Mudr.
4: Z toho 85% bylo hrazeno z integrovaného regionálního programu. Spolupodílelo se Olomoucký kraj a samozřejmě Sdružení cestovního ruchu.
2: Nové centrum má být jedním z kroků, které pomůžou zlepšit služby pro turisty, ale také spolupráci s dalšími infocentry v regionu. Přispět má také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, uvádí Rak.
3: Informační centrum by mělo být další z těch podpůrných kroků pro to, aby cestovní ruch v Jeseníkách fungoval co nejlépe a jeho intenzita byla co nejrozumnější.
2: Nové informační centrum vítá i nezávislá místostarostka Lipové Lázní Jana Kavková.
5: Pro obec je to, si myslím, důležitý bod, protože sice máme informační centrum, ale tady toto by mělo být otevřeno vlastně denně pro ty návštěvníky a může rozšířit ty informace o našich horách a vlastně o naší obci.
2: Podle Raka centrum nabídne turistům vše potřebné k plánování pobytu v Jeseníkách.
3: K součástí samozřejmě těch informací je jakási prioritizace třeba typů na návštěvy, na výlety do míst, které netrpí v Jeseníkách overturismem, což jsou třeba Rychlebské stezky, Žulovsko, Javornicko, ale samozřejmě se tady dozví ty klíčové informace o tom, kam vyrazit, kde získat nějaké slevy a kde případně zkombinovat různé služby v Jeseníkách, aby tu zůstali co nejdéle.
2: Do budoucna chce Sdružení cestovního ruchu Jeseníky informační centrum rozšířit o plastickou 3D mapu Jeseníků i dětský koutek. Z Lipové Lázní Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás se čeká?
2: Tak většinou začneme slunečným ránem, ale na Jesenicku je i nízká oblačnost, aby se měla postupně rozpouštět a převáží i tam skoro jasná nebo polojasná obloha. Později odpoledne a večer ale čekáme přechodně zvětšenou oblačnost v celém regionu a opět se mohou vytvářet ojedinělé přehánky nebo případně i bouřky, a to i silné, ve kterých můžou být nejenom intenzivní srážky, ale také kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Teploty během dnešního dne vystoupají většinou na 27 až 31 stupňů Celsia. Na jihu kraje tam bude tepleji až kolem 34 stupňů Celsia a na horách se teploty budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a ten, jak už jsem řekla, v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme ještě oblačno, přechodně i s přeháňkami nebo s bouřkami, zpočátku i silnými, ale během noci se může oblačnost rozpadat i na skoro jasno. I v ranních hodinách se ale opět mohou objevovat přeháňky. Teploty budou mezi 21 až 17 stupni Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Opět jen v bouřkách může přechodně zesilovat. Během zítřejšího dne pak očekáváme v dopoledních hodinách polojasno, postupně oblačno. V dopoledne ještě ojedinělé přehánky, ale odpoledne už bude oblačnosti přibývat až na zataženo a na většině území očekávejme přehánky nebo i místy bouřky, a to i silné. Teploty budou stále rozdělené, na Jesenicku bude chladněji kolem 25 stupňů Celsia, jinde v regionu 27 až 31 a na horách mezi 18 až 22 stupni. Vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu, jen v bouřkách bude zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla a nohy do široka postavené. S výdechem půjdeme dolů do dřepu a zároveň pravou paží jdeme dolů k levému vnitřnímu kotníku a levá paže jde vzhůru nad hlavu. Totéž opakujeme obráceně. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Bouře podemlela železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Bouře podemlala železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Hrad Bouzov si dnes zájemci můžou projít bez průvodce. Dnešní počasí má být slunečné, přechodně oblačné s teplotami do 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Večerní bouřka zaměstnala hasiče na severu kraje. Prudký liák podemlal železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Vlaky směrem na Staré Město pod Sněžníkem nejezdily zhruba 2 hodiny, řekl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Viluka se dotkla 3 osobních vlaků. Výstraha před silnými bouřkami, doprovázené silným větrem a kroupami, platí i dnes. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, říká jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
2: My bychom chtěli jako lidovci tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
1: Kranovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká vedoucí sociálního odboru Kranovské radnice Ivo Zdráhal.
3: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bez domova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
1: Netradiční prohlídka dnes se čeká návštěvníky hradu Bouzov na Olomoucku. Památku si můžou od 17 hodin projít sami, říká zástupkyně kastelánky Silva Bucherová.
4: Aby to si je moci projít bez průvodce a bez časového limitu. Takže se budou moci procházet hradem, budou se moci zastavovat v místnostech, vracet se a se sami jakoby rozhodnout, jak dlouho v tom hradě stráví. Sport.
1: Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku na silnici 35 v obci Milotice nad Bečvou v ulici Hranická pracují dělníci, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Chystáte se na dovolenou. No je zajímavé, že se dělíme na dvě skupiny. Jedni balí už týden navíc před dovolenou, užívají si to a druzí hází do kufru vše potřebné až den před odjezdem. Jak jste na tom vy? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už do 6 minut. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Václav Neckář, Doktor Dam Dy Dam. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno, chystáte se na dovolenou? No jak jsem zjistil, dělíme se na 2 skupiny, jedny balí už týden a více před dovolenou, užívají si to a druzí hází do kufru vše potřebné až den před odjezdem. Já jsem spíš ta první skupina, a co vy? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Pojďme na vaše vzkazy. Příprava na dovolenou, jednoduchá a rychlá, veteránka, manželku a psa dozadu, stáhnout střechu a jedeme. Ostatní je zbytečné, šťastnou cestu přeje Jirka z Prostějova. Postupně odkládám věci klidně týden dopředu, balím den, dva před odjezdem, tak to má Jana z Olomouce. Mám seznam, během týdne vše vyperu a zabalím najednou, drogérku a věci na cestu balím buď před odjezdem, nebo večer, podle toho, v kolik vyjíždíme. To už je vzkaz od Petry z Uničova. Andrea z Jeseníku píše, balím pro 3, manžel si věci chystá sám, já jen zabalím je do kufru. Vyjíždíme tento týden v noci z neděle na pondělí do Chorvatska, balit budu v sobotu, v pátek uklidím, sobota zabalím, v neděli ráno upeču buchtu na cestu. Tak děkuji za vzkazy, užijte si dovolenou. Jak to máte s balením na dovolenou vy? Také mi napište. Vaše další zprávy uslyšíte už ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady úterý 30. června, je čtvrté na 8 a svátek má Šárka.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No dnes bude slunečno. Ojediněle bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, u nás je 22 stupňů a stále sucho. Po včerejším větrném večeru a bouřce nespadla ani kapka, tak se chystám zalévat. Dělat roštěnku z rýží. Odpoledne budu trhat rybíz, u toho budu hlídat soutěž, rozhlas to je výhra, doufám, že lépe než včera. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. V Javorníku máme zataženo, pofukuje slabý větřík, teplota 23 stupně, František podepsán, žárové, máme za sebou další tropickou noc, teď je skoro jasno, klidno, teplota mírně nad 21 stupni, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na všechno mám dost času.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Hokejová Olomouc přivedla před startem nové sezony 11 nových hráčů, jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého nahané stály už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit, primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v B týmu v Maxalize. V extralize dostal v plynulé sezóně jen 11 zápasů a právě kvůli nízkému vytížení svůj klub po dlouhých letech opustil.
1: Bylo to takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej, okej, mladej.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, přihrávkách, jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženě cpát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, jak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se je dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy a jako já jsem jim vděčný, jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit, no.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no, už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojtině na Přerovsku čeká v závěru roku demolice. Nahradí přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici včera odpoledne zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl v kritickém stavu oživován, řekl to mluvčí krajské záchranné služby, řekla to mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Zdroj úniku policie zatím neuvedla. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpěkat 12 až 13 let ve vězení. Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posilit protivzdušnou i protidronovou obranu. Ze sportu tenistka Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 6-3, 6-2. Úvodní kolo zvládly také Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích na třídě československé armády havarovala dvě osobní auta, dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Umělci Šumperského divadla se připravují na novou sezónu. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního prosluněného rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. 4 hlavní premiéry, další na malé scéně a jedna inscenace pro děti čeká v příští sezóně návštěvníky divadla Šumperk. V plánu herci mají mimo jiné hudební speciál, oblíbené inscenace Vabank o alpském lyžaři a rodákovi ze Šumperska Ondřejovi Bankovi. Se zkouškami na první premiéru už umělci začali.
1: Bylo to tak, jako sám sobě si dělat ten dialog.
2: Na hlavní scéně už herci a režisér mají aranžovací zkoušky na první z premiér nové sezony. Moliérovu komedii Tartif v režii Mikoláše Tice upřesňuje dramaturg divadla Michal Sodomka.
3: To je opravdu ta zkouška, kdy pan režisér zatím s herci hledá ten úplný základ toho, jak bude ta inscenace vypadat.
4: Tak jsem souhlasil vlastně jen z obavy, že by to potom schráb spíš někdo nepraví.
2: Moto nové sezony, teď nebo nikdy, má podle dramaturga vystihovat důraz na okamžik rozhodnutí, a to nejen hlavních hrdinů chystaných inscenací.
3: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, ale nyní už vlastně přestává ten čas výmluv a nastává takový moment, kdyby se to mělo učinit. A vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že bychom i třeba v rámci těch výzev, které nás čekají, že možná je na ně čas.
2: Na Tartifa naváže komedie současná Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky, kterou zpopularizovala filmová verze. I třetí premiéra bude patřit klasice, i když méně uváděné, psychologickému dramatu Sladké ptáče mládí Tennessee Williamse, příběh o starnoucí herečce a jejím ambiciózním gigolovi.
3: Toto je opravdu krásná hra, kterou naposledy uvedlo Národní divadlo pražské před asi 20 lety, tak jsme rádi, že to může opravdu zajímavá možnost vidět něco, co není k vidění v každém divadle.
2: Rok 2027 začne premiérou hudebního dramatu Cirkus Archa, příběh z nacistického Německa, který sleduje cirkusové umělce ukrývající se v manéži před nebezpečnou dobou. Čtveřici titulů doplní projekt Vabank Live Music, tedy speciální verze příběhu o alpském lyžaři Ondřeji Bankovi a jeho bratru Tomášovi.
1: Ovšem pozor, my s bráchou jsme vždycky měli i jiný zájmy, kromě lyžování. No tak třeba já si krátím čas mezi závody psaním poezie.
2: Autor hry a dramaturg divadla Michal Sodomka doplňuje, že tentokrát bude na pódiu hrát i živá kapela.
3: Ten prvek živé kapely to ještě více rytmizuje, dává tomu ještě větší tempo.
2: Pro dětské publikum se na velké scéně chystá premiéra adaptace knihy Edudant a Francimor Karla Poláčka. Ze Šumperka Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 30. června, svátek má Šárka, vše nejlepší. A za půl minuty 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červen, takový i prosinec. No dnes bude slunečno, ojedinělé bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook Honza Spísečné. Dnešní ráno je příjemné, i když je zamračeno. Teploměr ukazuje 22 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 96%. Sobotín 22 stupňů, pozaléváno, ještě nakoupit a čekat na další horký letní den, píše Renata. Červenka 23,5 stupně, slunečno, zdraví Hanka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno, chystáte se na dovolenou. No jak jsem zjistil, dělíme se na dvě skupiny, jedni balí už týden a více před dovolenou, užívají si to a druzí hází do kufru vše potřebné až den před odjezdem. Jak jste na tom vy? O tom mi ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Já balím teď. Ve čtvrtek letíme do Řecka. Dva dospělí, dvě děti. Jde to docela rychle, píše Míša z Rapotína. Užijte si dovolenou. Jednou jsem měla zabaleno měsíc dopředu. Bylo to v zimě do letní destinace, tedy nic ze zabaleného jsem nepoužívala. Jinak balím vždy večer před odjezdem, až děti usnou. Seznam mám ale připravený i dva týdny dopředu, píše Lenka z Prostějova. Balím tak 3-4 dny předem, manželovi to přijde brzo, mám už roky sepsaný seznam, který jen upravují podle aktuálních potřeb. Jana z Rýmařova, Jirka z Hranic. Balíme s manželkou postupně, týden před si začínám sepisovat seznam. No a jak to máte s balením na dovolenou vy? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Majitelé nelegálních zbraní mají dnes poslední možnost je beztrestně odevzdat. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Osm hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Ex-ředitele hranické firmy Ecoltes za ovlivňování zakázky zaplatí pokutu. Volby do sněmovny by květnu vyhrálo ANO. Motoristé propadli. Dnes má být slunečno, přechodně oblačno. Naměříme až 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700.
6: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
7: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
8: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
7: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Okresní soud v Přerově schválil dohodu o vině a trestu v kauze bývalého ředitele městské firmy Ecoltes Hranice Jakuba Horáka. Ten se přiznal, že ovlivnil veřejnou zakázku na nákup elektrovozů. Zaplatí za to pokutu 200 tisíc korun. Původně mu hrozilo až 8leté vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Za neplacení výživného mělo lidem původně od zítřka znovu hrozit vězení. Trest zrušila minulá vláda. Nový kabinet jeho návrat slíbil, zatím ho ale nestihl prosadit. Ministerstvo spravedlnosti teď počítá s tím, že začne platit nejdřív od ledna nebo od července příštího roku. Zdržení kritizují některé neziskové organizace, které pomáhají samoživitelům, včetně Asociace neúplných rodin, říká jí ředitelka Iveta Novotná.
9: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
5: Volby do sněmovny by květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se 14,5%, ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD, naopak motoristé by se do sněmovny nedostali. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median.
10: Sport.
5: Olomoučtí hokejisté zahájili 9. týden letní přípravy před novou sezónou. Do kádru A týmu přibylo 11 nových men, s týmem se ale aktuálně připravuje jen 6 z nich. Někteří totiž mají individuální tréninky. První přípravné utkání čeká olomoucké hokejisty 11. srpna proti Vítkovicím. Podle trenéra Petra Svobody se tým v kompletním složení sejde na konci července.
11: Poznáváme nový tváře, je tady i spousta tréninků, které jsou na krev a právě tam vidíte, jak kdo se k tomu umí postavit. Samozřejmě sledujeme i při hrách, když prohráváte, když se vám nedaří, jak reagují na ty situace, takže si ty hráče vlastně načítáte, abyste věděl, co od nich můžete čekat a už jim dáváme vlastně ty instrukce, co se nám líbí, co se nám nelíbí.
4: Počasí.
5: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přeháníky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane mírný severovýchodní vítr.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V hranicích na třídě československé armády havarovala dvě osobní auta a na Šumperskou u Hanušovic leží padlý strom, s opatrností projedete.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, užíváme si úterý, někteří jsou v práci, jiní na dovolené, no ráno jsem opět potkal na silnici u Olomouce spoustu aut, jedoucí na jich, za zadním okýnkem dokonce jedni měli i nafouknuté kruhy do vody, no tomu říkám příprava, snad viděli přesně dozadu. Tak dobře, dojeďte a hezkou dovolenou. Jak rychle, nebo naopak pomalu, přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, právě o tom bude dnešní rubrika Co v učebnici nebylo s Martinem Písaříkem. Už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádí na svět své potomky některé zvířecí druhy. Právě to nám v tuto chvíli přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hluboko

0: Mořského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 30. června, svátek má Šárka, vše nejlepší, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní řmění ryb a raků na dělení, no dnes bude slunečno, ojedinělé bouřky a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Velké losiny 23 stupňů, tolik naměřila Petra, chystá se trhat rybíz a dělat z něj šťávu, ať se to vydaří. Jeseník 22 stupňů, oblačno. Hlásí Dáša, ta zdraví z práce. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 24 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Do Jeseníku zamíří jen v letní sezóně víc než milion turistů. Nově můžou využít oblastní infocentrum, které otevřelo v pondělí v Lipové Lázních. Pomocí má dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který se po povodních postupně vrací do normálu.
1: Oblastní turistické informační centrum Jeseníky v tuto chvíli zažívá svůj start.
2: Nové turistické centrum se nachází vedle hasičské zbrojnice v Lipové Lázních. Pokračuje ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
3: Lipové Lázně je místo poznání a odpočinku, které je na spojnici na hlavní cesty, to znamená automobilová doprava, je na spojnici cyklostezky, moravské stezky a také turistické stezky, tak je to místo ideální.
2: Modulární centrum vzniklo za necelého půl roku. Rozdělené je do dvou částí, popisuje Rak.
3: Na část je právě ta informační zóna, kde ten člověk si může jednak nakoupit věci, občerstvit se a získat potřebné informace. Díky smart obrazovce vlastně poskytujeme informace 24/7 365 dní v roce. A ta druhá část je multimediální část, kde mohou právě školy, školky, různé skupiny získávat informace o Jeseníkách formou multimediální prezentace a tam máme také kancelář jako zázemí.
2: V areálu se nachází také zóna pro cyklisty, dodává Rak.
3: Vlastně non-stop dispozici elektronabíjecí stanice pro elektrokola, také servisní point a vlastně odpočívadlo pro elektrocyklisty nebo cyklisty jako takový.
2: Celý projekt stál necelé 4 miliony korun, říká předseda správní rady Petr Mudr.
4: Z toho 85% bylo hrazeno z integrovaného regionálního programu. Spolupodílelo se Olomoucký kraj a samozřejmě Sdružení cestovního ruchu.
2: Nové centrum má být jedním z kroků, které pomůžou zlepšit služby pro turisty, ale také spolupráci s dalšími infocentry v regionu. Přispět má také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, uvádí Rak.
3: Informační centrum by mělo být další z těch podpůrných kroků pro to, aby cestovní ruch v Jeseníkách fungoval co nejlépe a jeho intenzita byla co nejrozumnější.
2: Nové informační centrum vítá i nezávislá místo starostka Lipové Lázní Jana Kavková.
5: Pro obec je to, si myslím, důležitý bod, protože sice máme informační centrum, ale tady toto by mělo být otevřeno vlastně denně pro ty návštěvníky a může rozšířit ty informace o našich horách a vlastně o naší obci.
2: Podle Raka centrum nabídne turistům vše potřebné k plánování pobytu v Jeseníkách.
3: K součástí samozřejmě těch informací je jakási prioritizace třeba typu na návštěvy, na výlety do míst, které netrpí v Jeseníkách overturismem, což jsou třeba Rychlebské stezky, Žulovsko, Javornicko, ale samozřejmě se tady dozví ty klíčové informace o tom, kam vyrazit, kde získat nějaké slevy a kde případně zkombinovat různé služby v Jeseníkách, aby tu zůstali co nejdéle.
2: Do budoucna chce Sdružení cestovního ruchu Jeseníky informační centrum rozšířit o plastickou 3D mapu Jeseníků i dětský koutek. Z Lipové Lázní Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otřese zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Silná bouřka podemlela včera večer železniční tratě na Šumperestku. Provoz úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem byl kvůli tomu přibližně 2 hodiny přerušený. Uvedl tomu v zprávě železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Výluka se dotkla 3 osobních vlaků. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a více na 800 tisíc. Krenovská radnice začala s projektem práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat. Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sebastian Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období. Za sportou němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V hranicích na třídě Československé armády se řeší nehoda 2 osobních aut. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli probereme předpovědi počasí a představíme stránky, které spojují téměř všechny numerické modely. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl deváté. Dobré ráno, pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vidět, jak bude během jeho dovolené. Jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného, ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi zhodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weatherzentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za dvě minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes bude slunečno, ojedinělé bouřky, teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Bělkovice 25 stupňů, slunečno, dnes už na zahrádce pozaléváno a dopoledne s vnukem k vodě, napsala Eva. Jindra ze Šumvaldu hlásí 23 stupňů, Hranice 24 stupňů Celsia, dnes z manželem zavařujeme okurky, píše Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
4: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padali k zemi a zmírali.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 3 minuty po 8:45. Dobré ráno. Chystáte se na dovolenou? Jak jsem zjistil, dělíme se na 2 skupiny. Jedni balí už týden a více před dovolenou, užívají si to a druzí hází do kufru vše potřebné až den před odjezdem. Já jsem první skupina. A co vy? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Když někam jedu, tak si beru lékárničku. Když zakopnu a zlomím si nohu, tak jsem připraven. Robert z Olomouce. Kdysi jsem balila třeba 14 dní dopředu, dávala jsem to nahromadu, dneska se k tomu nemůžu donutit, balím tak den předem, napsala Zuzana z Přerova. Jeden den si píšu seznam, papír na stole a dopisuji, co mě napadne, další den pak naházím věci do kufru a můžu vyrazit. Zatím mi nikdy nic nechybělo. Honza z Koutu nad Desnou podepsán. Balím den před odjezdem na letní dovču, je to pro mě a děti otázka pár minut. Nejvíce času mi zabere najít všechnu drogérku a stáhnout kufry z půdy, píše Marcela z Olomouce. Josef, taky si dávám věci stranou klidně týden dopředu a hlídám si, aby bylo všechno vyprané a připravené. Do kufru to balím den před odjezdem. Balíme den před, píše Laďka, nesnesu, když se válí kufry někde dlouho, každý si balíme, chystáme své oblečení, dětem udělám pouze cenzuru. Tak děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať vše potřebné máte zabaleno, ať to také na dovolené využijete.
1: Český rozhlas Olomouc

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Lipové Lázních je nové oblastní informační centrum, více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemné a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Turisté mohou v Lipové Lázních využít nové infocentrum. Odvolací soud začal projednávat kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Čeští basketbalisté odehrají závěr kvalifikace o mistrovství světa bez dvou opor. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Lipové Lázních mají nové informační centrum. V obci dosud chybělo. Turisté mohli využívat sídlo v pasáži Slovan v Jeseníku. Nové infocentrum stálo necelé 4 miliony korun. Má také zlepšit spolupráci mezi jednotlivými turistickými centry v regionu, říká předseda správní rady Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Petr Mudra.
2: Obec Lipová se samozřejmě rozvíjí turisticky, velmi výrazně tomu přispěly lázně, takže i přirozeně to Ičko sem patří, je to u cesty. A my v tom vidíme i takovou logistickou pomoc tím informačním centrum, protože v centru města, kde se špatně parkovalo, bylo to ve druhém patře a těžké materiály se nosily, takže splňuje to veškeré očekávání, které jsme do toho vkládali.
1: Vrchní soud v Praze projednává odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpěkat 12 a 13 let vězení. Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti. Podle soudkyně Elišky Duchkové zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
3: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
1: Od zítřka do konce září mohou ubytovaní návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propojuje významná místa spojená s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny, nabízí do nich zvýhodněné vstupy i další benefity. Potvrdil to Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
4: Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: Generál poručík Miroslav Hlaváč se převezme velení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Sport. Čeští basketbalisté se v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o postup na mistrovství světa budou muset obejít bez rozehrávače Tomáše Satoranského i pivota Jana Veselého. Satoranský národní tým neposílí kvůli zdravotním problémům. Veselý už dřív oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. Češi nastoupí v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku. Počasí. Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přeháníky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane mírný severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Ostrava dělnici opravují vozovku, levý jízdní pruh je uzavřený.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne, je 30. června, poslední červnový den. Ráno se tak postupně překlopilo do dopoledne a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Vilém Pospíšil. Co vás čeká mezi 9. a zatím 10. hodinou, ale v průběhu té současné hodinky si řekneme, co uslyšíte během celého dne, během celého dopoledne. Za chviličku už je pro vás připraven druhý díl o jedné z nejvýraznějších hereček a takových sexuálních symbolů 20. století, a to je Marilyn Monroe. Už za chvíli je tady pro vás druhý díl jejího životopisu, který pro Český rozhlas Olomouc napsala Ivana Pustějovská. Připraven je také další díl pořadu Okolo češtiny. Uvidíme, proč někomu vadí věta rozdíl jde vidět, jestli je to chyba, nebo už se jedná o běžnou součást češtiny. No a v 9.45, jelikož jste si určitě všimli, že venku je léto, jsem rád, že se od těch víkendových teplot už trošku umoudřilo, tak je pro vás připraveno také zámecké léto. Tak vám přeji hezký poslech.

Goodbye Norma Jean, Elton John a jeho píseň Candle in the Wind z roku 1973, kterou vlastně věnovala na takovou

0: památku právě Marilyn Monroe. Jak už určitě dobře víte, protože jste poslouchali i včerejší díl jejího životopisu, Norma Jean bylo její původní občanské jméno. Spoustu zpěváků a nejen zpěváků inspirovala tato americká herečka, která se stala takovým popkulturním symbolem celého minulého století. A my vám tento týden přinášíme pětidílné rozhlasové zpracování jejího příběhu. Od jejího narození na začátku června totiž uplynulo 100 let. Americká filmová hvězda, nejvýraznější sexuální symbol 20. století. Pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská, v režii Michala Bureše účinkují Kateřina Brožová a Tatiana Medvecká. Natočeno v roce 2012 a právě teď začíná druhý díl.
1: Marilyn Monroe podruhé.

0: Zvláštní odpoledne, Helgo, co myslíte? Rozpálený 4. srpen 62, luxusní ordinace cvokaře Greensna, kterou jsem jen tak mimochodem zaplatila já, a my dvě. Vy, šedivá staropanenská, leč solidní asistentka pana doktora, a já, přiopilá 36-letá hollywoodská hvězda, lehce ordinární, která neví, co se životem. A tak platíme psychiatrům, psychologům, chiropraktikům, internistům, gynekologům. A ti všichni mě cpou práškama na dobrou náladu, na spaní, na žaludek, na menstruaci. Proboha, nedívejte se na mě tak, tak...
1: Jak?
0: Já nevím, naháníte mi husí kůži.
1: Nebuďte paranoidní, Merlin.
0: Oh, jistě, paranoidní. To mi teď často říkají, prý vidím stíny. Stále se otáčím. Jenže Helgo, oni mě sledují, víte? FBI a taky možná CIA. Všichni mě sledují. Pořád stojí před mým domem nějaká dodávka, kam se hnu, tam za mnou jde chlapík v tmavých brýlích. Podivně mi praská v telefonu. Já jsem totiž chodila, spíš spala s prezidentem. A s jeho bratrem taky. A oni se teď bojí, abych něco nevyzradila. Třeba o invazi na Kubě. A co vy, Helgo? Jak to, že najednou jste u doktora Greensna a máte ten svůj šanon, co na mě vypad z police? Máte v něm o mě všechno? Fotky, články? Proč? Helgo, řekněte mi proč.
1: Marilyn, uklidněte se. Jsem jen obyčejná asistentka. Sama jste to řekla, nudná šedá myš. Nechci vám ublížit, ano? Slyšíte mě? Marilyn.
0: Nezlobte se na mě, Helgo. Je toho teď na mě moc. Nemůžu spát. Už týdny nemůžu spát. Nemůžu točit. Nic mi nejde. A přitom před pár lety jsem měla energie na rozdávání. Nepotřebovala jsem spát, jíst ani pít. Jen jsem chtěla hrát. Obcházela jsem do nekonečna castingy na každý sebehloupější film a snažila se urvat roli.
1: Co jste ještě byla? Norma Jean. Proč jste si vlastně změnila jméno?
0: To byl nápad Bena Lyona. Byl šéfem filmové společnosti 20th Century Fox a říkal, že tak široké plátno, na které by se vlezlo jméno Norma Jean Dougherty-ová, v Hollywoodu nemají. No a... Moje babička se jmenovala Monroe a ta Marilyn k tomu tak nějak pasovala. Dvě M jsou totiž podle mě prokletě sexy. Pojďte si to zkusit říct nahlas se mnou. Marilyn Monroe. Slyšíte to? Jako sebe mlasknou rty? Je to jako když dáváte někomu pusu. Marilyn Monroe. Víte, správné jméno vám dá styl. A ze mě se tak přes noc stala Marilyn. A byla úplně jiná než Norma Jean. Jo, furt se mi dařilo bídně. Plácala jsem se po podnájmech, střídala vážné i míň vážné známosti, chodila na konkurzy, ale cítila jsem, že mám naději. To jméno mi dalo sílu. Už jsem věděla, že Marilyn Monroe to jednou dokáže. Dolejte mi, Helgo.
1: Moc pijete.
0: Čin, čin. Proč se usmíváte? Co si to tam pořád čtete? To je příšerné, já sice moc piju, ale vy moc čtete.
1: Jen mě zaujalo, jak jste dokázala do sousloví vážné i míň vážné známosti schrnout tu řádku chlapů, kteří už tehdy prošli vaším životem a pomohli vám ke kariéře. No tak, co pak tu máme tady? Aha, plavčík a herec Tommy Caan. Sběratel hereček a majitel filmových ateliérů Howard Hughes. Novinář Sidney Skolsky. No ne, a i Charlie Chaplin. Aha, no tak ne ten Charlie Chaplin, ale jeho syn. A taky hudební poradce Columbia Picture Fred Karger. Filmový agent Johnny Hyde, no teda. Na to, že jste ještě nenatočila ani první pořádný film, úctyhodný výčet. No, jak říkáte, Marilyn, pár známostí.
0: Nebuďte tak upjatá, Helgo. Nevím, co je zapotřebí k tomu stát se doktorovou asistentkou, ale být herečkou znamená mít kromě talentu i štěstí a dost široké srdce. No, srdce. Ale zapomněla jste v tom čtení z obžalovacího spisu mých známostí na někoho, kdo pro mě byl na počátku moc důležitý. Na Natašu Lajcovou.
1: Ale nezapomněla. Vaše tajemná učitelka herectví. Byla o dost starší než vy, že?
0: Ano, a vy mi ji dost připomínáte. Jen měla vlídnější oči než vy a asi taky citlivější duši. Nataša byla výborná herečka. Utekla do Ameriky před nacisty z Evropy i s malou dcerkou a začala herectví učit. Ona poznala, že mám skutečný talent. A hned taky viděla, že vůbec nic neumím. Začala se mnou pracovat. Mluvili jsme o psychice herce, o tom, že nestačí se jen koketně smát. Vedli jsme hodinové hovory o povaze herectví, o tom, jak se převtělit do role, jak být pravdivý a uvěřitelný. Pomáhala mi zbavit se strachu z toho, že se lžu. Nataša ve mně objevila herečku. A možná i člověka.
1: Ale psali, že ten váš vztah nebyl jen žačka a učitelka.
0: Kdo by to do vás, svatá Helgo, řekl, že jdete i po bulváru? Nataša, napiju se na její zdraví.
1: Brzděte s tou vodkou!
0: Nechte mě! Vy vzdělanci říkáte carpe diem a my hollywoodské násosky voláme ještě pijem.
1: Ale no tak dejte sem tu flašku. Chtěla jste mluvit, tak budeme mluvit a nejenom pít. Mně je vážně jedno, koho jste měla kdy v posteli. Jen jsem chtěla dojít k tomu, že vás Nataša dovedla k prvnímu opravdovému filmu. Zboristky se to jmenovalo, ne?
0: Hrozná slátanina. Hrála jsem nějakou úplně připitomělou tanečnici. Propadák.
1: V téhle recenzi sice píšou, že je to škvár, ale tady taky stojí: nejsvětlejším bodem je zpívající slečna Marilyn. Je hezká, má příjemný hlas a projev a je to příslib do budoucnosti.
0: Byl tam jeden prýma šlágr. Jak to jen bylo?
1: Ale váš první opravdový film to byla až Asfaltová džungle, že? Role Milenky zlotřilého právníka vám sedla. Počkejte. Kde to je? No, tady je, vidíte, tady. The Daily Mirror píše: určitě si všimnete Marilyn Monroe, která v roli právníkovy přítelkyně odhaluje své přednosti.
0: Začalo se mi dařit. Bylo mi 25. Psali se roky 50 a 51 a já začala hrát a točit. Hollywood mě chtěl a já byla rozhodnutá dát mu, co chce.
1: A Nataša?
0: Pomohla mi. Dokonce mě přivedla k životu po jednom z pokusů o sebevraždu. Kolikátý to jen byl? Asi třetí. Jo, jak říkám, Nataša byla fajn. Ale pak se nějak naše cesty rozešly.
1: Decentně řečeno.
0: Carpe diem.

changing hands. To byl druhý díl Marilyn Monroe a jejího životopisu. Tuto sérii pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Kateřina Brožová a Taťána Medvecká. Technicky spolupracoval mistr zvuku Miloš Kot, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v roce 2012 v Českém rozhlase Olomouc. No a vy jste zváni k poslechu třetí části jejího života opět zítra ve stejný čas. Připraven už teď je Víťa Vávra, o kterém nevím, že by někdy naspíval píseň o Marilyn Monroe, ale Jak svět přichází o básníky, to už je jeho píseň.

0: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý 30. června 9 hodin a 30 minut. Právě dospívala Kateřina Maria Tichá a pro vás je připraven další díl pořadu Okolo češtiny. Dozvíte se, proč může někomu vadit věta rozdíl jde vidět a jestli je to chyba nebo běžná součást češtiny. Více už Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Sloveso jít, tedy pohybovat se, je asi 65. nejčastějším slovem v mluvené češtině. A když se podíváme jenom na slovesa, tak je sloveso jít asi na 11. místě co do frekvence. Protože má sloveso jít poměrně neurčitý význam, dá se použít ke mnoha různým účelům. Například slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí celkem 16 různých významů slovesa jít. Je tam například význam je to možné, je to proveditelné ve větách jako to by šlo nebo takhle to dál nepůjde. A nebo tam figuruje jako prostředek, kterým se vyjadřuje překvapení, odmítání přímo nějakého faktu. To když třeba nějaká babička řekne, ale jdi, to snad není možné. Sloveso jít má tedy velký potenciál vyjadřovat možnost nebo nemožnost nějakého děje, stavu nebo skutečnosti. A teď už jsme u toho, na co bych se dneska chtěl podívat. Totiž na věty typu rozdíl jde vidět, ve smyslu lze vidět rozdíl. Nebo musí se to udělat tak, aby šel vidět kontrast, ve smyslu, aby bylo možné vidět kontrast. Citlivější uživatel češtiny si asi nad podobnými větami položí otázku, jestli jsou spisovné, jestli se tedy hodí i do nějakého náročnějšího textu. A tady narážíme na skutečnost, že spisovná čeština není a ani nemůže být popsána kompletně. Máme dobře stanovený pravopis, máme celkem jasně definovanou spisovnou výslovnost a spisovné skloňování a časování, ale v těch dalších jazykových rovinách máme o spisovnosti jen více či méně určitou představu. A právě skladba věty je z hlediska spisovnosti a nespisovnosti popsána jen málo. Tak tedy zpátky k větám jako rozdíl jde vidět. Myslím, že celkem nebudeme pochybovat o tom, že sloveso jít se v češtině běžně a bezproblémově spojuje s infinitivy všech možných sloves a vyjadřuje tu proveditelnost něčeho. Můžeme třeba říct, nešlo to zamknout, nebo půjde to ještě spravit? A nebo třeba dveře jdou otevřít jen z jedné strany. Potíž ale nastane, když se má sloveso jít spojit se slovesy, která vyjadřují smyslové vnímání, což jsou právě slovesa jako vidět, slyšet nebo cítit. Věty jako šlo slyšet, že má unavený hlas, jsou takové trošku divné a plyne to právě z určité exkluzivity sloves smyslového vnímání, která mají ve větě možnosti a schopnosti trochu jiné než většina ostatních sloves. Všimněme si například, že slovesa vnímání můžou vystupovat v konstrukcích se sponou, jako jsou tyto. Je vidět, že ses učil. Nebo je slyšet, že zpívá v koupelně a ne třeba v pokoji. To, že někdy říkáme jde vidět, anebo jde slyšet, je vlastně taková ozvěna konstrukcí typu je vidět a je slyšet. Místo tvaru slovesa být je tu tvar slovesa jít, který se tu dostává právě kvůli tomu potenciálu vyjadřovat možnost. A ještě bych řekl, že věty typu rozdíl jde vidět jsou celkem časté právě tady na Moravě. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pomalu, ale jistě se blíží 10. hodina. Ještě předtím je připraven pořad Zámecké léto, no a potom v celou samozřejmě aktuální zprávy. Dozvíte se například, že včerejší večerní bouře zaměstnala hasiče na severu kraje, no a potom v rámci našich prázdninových reprízcí je pro vás připravena dobrá rada s Romanem Váňou, učitelem a trenérem první pomoci, což se může během letních prázdnin hodit.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt Po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích, jak postupovat, tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Michal Tučný, Abych tužil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
1: No, účastnila, ale nedovolala.
0: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
1: Ano.
0: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
1: Tak já si myslím, že to je za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
0: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
1: No, vidíte, to tak, to jsem ráda.
0: Zas nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
1: Mám radost, děkuju moc.
0: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
1: děkuju.
0: Si poslední černový den.
1: Ano, krásný den.
0: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, je to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zámecký park v Čechách pod Kosířem zkrátí kvůli vandalům otevírací dobu. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Dnešní počasí má být slunečné, přechodně oblačné s teplotami do 34 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. V areálu kulturní památky trhají květiny, poškozují mobiliář nebo nepovoleně rybaří. Správci zámku proto rozhodli, že park se bude zavírat o 2 hodiny dřív než nyní. Od července tak bude přístupný od 7 do 18 hodin. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšilo na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to ale není jednoduché.
3: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda-li to bude maminka nebo tatínek.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. Trenovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká vedoucí sociálního odboru Trenovské radnice Ivo Zdráhal.
4: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni. Sport.
2: Hokejová Olomouc prošla před nadcházející sezónou výraznou obměnou. Odešlo 8 hráčů a přišlo 11 nových, povětšinou výrazně mladších. Jedním z nich je i 23-letý útočník z Pardubic Daniel Harčík, který byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Maxaligy a o kterého Nahané stály už loni.
5: My už jsme to řešili během sezóny od konce třeba října, když jsem neměl takovou pozici, co bych si představoval v Pardubicích. Pardubice nějak mě pustit nechtěli, takže jsme se dohodli, že po sezóně to zkusíme znova. Rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a budeme hrát, myslím si, že rychlej hokej mladý. Počasí.
2: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojídněle přeháníky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici 44 u Mohelnice havarovalo nákladní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Právě v 10 hodin 30. června 2026 jsou minulostí. Pro vás je připravena další prázdninová repríza, tentokrát pořadu Dobrá rada. Hostem Zory Ješkové byl Roman Váňa, trenér a učitel první pomoci. Dokázali vy byste poskytnout první pomoc a víte vůbec, že to ze zákona je vlastně naše povinnost, kde se dá první pomoc naučit, jak volat o pomoc a jak se chovat třeba jako řidiči, když po silnici jede sanitka, tak to vše se dozvíte v našem dnešním dopoledním vysílání.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dnes si budeme povídat o první pomoci, ale hlavně z toho úhlu pohledu, co vlastně obnáší první pomoc na cestách. Kde se vlastně můžeme naučit první pomoc, co to vlastně obnáší takové kurzy první pomoci, k čemu nás opravňují. No a věřím, že tady budeme mít také pár dobrých rad a tipů pro účastníky silničního provozu. Dnes bude naším hostem dobré rady pan inženýr Roman Váňa. Pracoval na generálním ředitelství hasičského záchranného sboru. Působil v jednotce sboru dobrovolných hasičů, také na ministerstvu vnitra v sekci vnitřní bezpečnost a policejní vzdělávání, také jako metodik ústřední pohotovostní jednotky Českého červeného kříže. Nyní jako lektor výuky první pomoci, přičemž se specializuje na školení složek integrovaného záchranného systému. Roman Váňa je dnes tady s námi. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když se řekne první pomoc, jaké máte zkušenosti, kdybyste se zeptal lidi okolo sebe, dovedl bys poskytnout první pomoc? Jak se cítíme? Jak na tom jsme?
3: Česká republika je na tom relativně dobře. Za ty roky, co se tomu věnují, tak došlo k výraznému zlepšení, nejenom u profesionálních, ale i hlavně u občanů. Protože snad i ta osvěta, i šance se někde tu první pomoc naučit, se výrazně zlepšuje. Třeba v České republice, když se vám zastaví srdce někde na ulici, máte až 30% šanci na přežití a celosvětově je to jenom do 10%. Takže lidé umí pomáhat, máme vynikající záchrannou službu, ten systém je skvělý z hlediska evropského a skvělé zdravotnictví, i když si to třeba někdo nemyslí, ale ve srovnání s jinými zeměmi je to tak. Takže dobrý, ale nepodléhejme nějakému přesvědčení, že je to dokonalé. Jsou situace, kdy člověk prostě nepřežije jenom proto, že nikdo na místě si netroufne mu poskytnout první pomoc, která je relativně třeba i jednoduchá. Může to být jednoduchý záklon hlavy, něco podobného. A lidé se bojí. A odstranit ten strach, to je jedna z rolí lektoru první pomoci, dokázat lidem, že to jde, když se chce.
2: Jak se to dělá? Tréninkem?
3: Určitě tréninkem, modelové situace, kdy si přímo prakticky vyzkoušíte pod vedením zkušeného lektora, jak byste reagovali v takové či onaké situaci. Určitě tím, že se dozvíte o první pomoci, jak se správně dělá a co nedělat. A člověk potom třeba je si jistější a troufne si víc.
2: Kdybychom se podívali vlastně, jak to je ze zákona, je poskytnutí první pomoci povinné?
3: Přesně tak. Poskytnutí první pomoci je povinnost každého občana.
2: Takže neznalost neomlouvá.
3: Je to tak. Na druhou stranu každý by měl pomáhat prostě tak, jak je schopný, co umí, co je schopný udělat. Takže třeba i efektivní zavolání pomoci záchranné služby se může brát jako poskytnutí pomoci. To nejhorší je dělat, že nevidím, že nepomůžu, že mě se to netýká.
2: A mohli bychom tak nějak stručně vyjmenovat, co všechno vlastně tedy obnáší to poskytnutí první pomoci jako taková, protože vlastně vy jste řekl teď zavolání odborné pomoci, nebo vůbec zavolat někoho na pomoc, že už to je vlastně poskytnutí první pomoci, nebýt lhostejný.
3: Přesně tak. Spousta těch, bavme se teďka o situacích, kdy je ohrožený lidský život, zástava srdce, dechu, nějaká podobná situace, dopravní nehoda. Tam je potřeba udělat nějaké základní, relativně jednoduché kroky, které ale vedou právě k záchraně života. Pokud vám zapadne jazyk, pokud se vám ucpou, zavřou dýchací cesty, tak během pár minut spolehlivě zemřete, nebude-li na místě nikdo, kdo vám ty dýchací cesty uvolní, právě třeba záklonem hlavy. Takže nebude-li tam na

0: jistě člověk, který se nebojí udělat ten jednoduchý úkon, který trvá půl vteřiny, tak ten člověk zemře.
1: Takže to je úplně to první vlastně, zkontrolovat, jestli dýchá.
0: Životní funkce samozřejmě, pravidla první pomoci, která se probírají na těch kurzech, tady dneska asi neprobereme v celku, ale základní je, jestli ten člověk je ohrožený na životě nebo není. Zjistí základní životní funkce, jestli je přivědomý, jestli dýchá, jestli mu bije srdce. Víme, že je to spojené, pokud ten člověk dýchá, určitě mu srdce bije. V laické první pomoci, pokud člověk nedýchá, automaticky předpokládáme, že se zastavuje i srdce, nebo už se zastavilo. Takže resuscitace. A potom budeme řešit ty další věci. A to opravdu důležité je vyhodnotit ten stav toho člověka, tu situaci, jestli potřebuje tu odbornou pomoc a zavolat ji. Zavolat ji kvalifikovaně, to znamená dobře říct místo, kde se nacházíte, jaké jsou příznaky toho postižení, toho zranění nebo té nemoci, tak aby záchranná služba mohla poskytnout odpovídající pomoc.
1: Tak o tom samozřejmě také ještě budeme hovořit, kam volat, na jaké číslo, jaké údaje si připravit. Právě dnes si tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídáme s panem inženýrem Romanem Váňou, lektorem výuky první pomoci se specializací na školení složek integrovaného záchranného systému, a nesmím zapomenout také výkonný ředitel Asociace kempování a karavaningu České republiky. Takže na cestách se pohybujete opravdu velmi a zkušenosti s tím, co se na cestách děje, i s těmi nehodami a vážnými situacemi, určitě náš dnešní host má. Pokračovat v našem povídání budeme za chvíli.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes je hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc metodik ústřední pohotovostní jednotky Českého červeného kříže, lektor výuky první pomoci se specializací na školení složek integrovaného záchranného systému a také, jako už jsme zmiňovali, výkonný ředitel Asociace kempování a karavaningu České republiky, inženýr Roman Váňa. Dnes si povídáme právě o první pomoci, budeme hovořit také o tom, kde se vlastně můžeme první pomoc naučit, jak to je s kurzy první pomoci. Ale musíme se zastavit také u doby, kterou prožíváme. Jsme v období letního cestování a ty měsíce, které jsou před námi, podzim a posléze i zima, čas zimních sportů tomu cestování dál budou nahrávat. Je, pane Váňu, něčím specifická právě první pomoc na cestách?
1: Tak je specifická tím, že jsme v cizím prostředí, že můžeme mít potíže neočekávané na jiném kontinentu, třeba infekce z prostředí a podobně. Tak je dobré, pokud máme nějaké nemoci, mít sebou třeba své základní léky, protože v cizí zemi je můžeme i relativně těžce zhánět. To, co je specifické, jsou nejenom na cestách, ale obecně v létě úrazy právě při cestování, při hrách, hodně při dětských hrách. A tady bych si dovolil upozornit třeba rodiče, koukněte na statistiky, zeptejte se lékařů, ale to, co je postrachem, jsou třeba trampolíny. Aha. Těžká zranění dětí jsou na denním pořádku a v podstatě nejrozumnější by bylo ty děti tam vůbec nepouštět. Koloběžky, na kterých jezdí bez přilep nebo bez ochranných pomůcek, jsou taky velmi nebezpečné. Takže přemýšlet nad tím, kde se pohybujete, kde se pohybují vaše děti, být opatrný, vyhnout se zbytečnému riziku a případně mít sebou základní vybavení i pro tu první pomoc.
0: A to je?
1: Určitě se hodí vždycky rukavice, chránit se před infekcí, pokud budete někoho ošetřovat. A rukavice se konec konců hodí pro mnoho příležitostí, nejen první pomoci, pejskaři vědí. Určitě by nebylo špatné mít třeba škrtidlo funkční, protože při masivním krvácení to je to, co zachraňuje život. Potom nějaké drobnosti typu náplasti a podobně na nějaká drobná zranění a základní léky proti alergii, pokud máte něco na bolest, ať někde složitě nezháníte. To bohatě stačí. V podstatě první pomoc počítá s tím, že pomáháte úplně bez ničeho, bez pomůcek, jenom vlastními znalostmi a holýma rukama. I tak se dá zachránit život.
0: První pomoc na cestách zahrnuje jak znalost správného postupu při řešení úrazu a nehod, což se učíme v kurzech, tak také přípravu vlastně lékárničky. Co všechno by lékárnička měla obsahovat?
1: Tak jak jsme si řekli, když jste v autě, máte nějakou povinnou výbavu, tam ty základní věci jsou, třeba se hodí termofolie pro nějaké případy. I turistů termofolie neprofoukne, budete-li někde na horách, je to velmi efektivní pomůcka. Určitě ty rukavice, náplasti. Ty náplasti a takové základní věci, obvaz a podobně.
0: Dezinfekce taky?
1: Dezinfekce se určitě hodí, určitě. Nějaké klíště budete mít, někde se říznete. To jsou takové jednoduché základní věci. Ale co si myslím, že je ještě důležitější než obsah lékárničky, je vědět, jak se zachovat. To, že se pletete k dopravní nehodě, úplně nejdůležitější je vaše bezpečnost. Nenechat se přejet při pomáhání někomu druhému, nebo když tam budete jenom někde hloupě stát, protože třeba na té dálnici riziko, že do vás najede nějaký kamion, je obrovské. Takže nenechat se zabít při pomáhání někomu druhému, přemýšlet o tom, kde je bezpečno, kde není bezpečno a řídit se podle toho. Tady ta rizika jsou opravdu veliká. Obecně můžeme říct, že nerespektovat vlastní bezpečí je jedna z velkých chyb, které lidé mohou udělat. To je i o těch rukavicích. Rukavice používáme primárně proto, abychom chránili sami sebe před nákazou. Tam nejde o toho ošetřovaného, toho lékaři vyléčí, ale jde o vás, aby se vám něco nestalo.
0: Co říkáte na aplikaci Záchranka? Co to vlastně znamená a je dobré ji mít?
1: Aplikace Záchranka je vynikající nástroj, jak efektivně zavolat záchrannou službu. Je to aplikace, která se dá zdarma stáhnout pro všechny druhy operačních systémů, chytrých telefonů a když voláte přes aplikaci, je to výrazně jednodušší, protože nevytáčíte číslo, jenom máčknete tu ikonu, potvrdíte, že voláte tísňovou linku, která je tam nastavená podle toho, v jaké zemi se nacházíte, takže jsou země, kde je to přímo propojené s operačními středisky záchranných služeb, tam, kde to není přímo propojené, aspoň to vytočí správné číslo. A to důležité, tam, kde tato aplikace funguje, což je Česká republika, Slovensko, okolní blízké země, anebo taky Finsko třeba dneska, tak ta aplikace automaticky odesílá vaši polohu podle GPS vašeho mobilu. A to je nesmírná pomoc pro záchranné složky, že přesně vědí plus minus podle GPS na v řádu metrů, kde se nacházíte. Takže složitě vysvětlovat, kde jste, když jedete někde po dálnici a tušíte možná směr, ale určitě ne, který kilometr, jste někde v cizím městě, jste někde v lese, na hřišti. Tohle ta aplikace řeší. Takže určitě se vyplatí pomocí této aplikace zavolat, protože to výrazně zrychluje a zjednodušuje to tísňové volání.
0: Na tomto místě je dobré připomenout také, jak je důležité, když někam vyrazíme na cesty, na tury a podobně, mít nabitý mobil, případně když je to delší, tak i powerbanku.
1: To jsou základní věci. Samozřejmě, pokud ten mobil nemáte, tak se pomocí nedovoláte. Můžete volat pomoc, ale je otázka, kdo vás v tom pustém lese někde uslyší. Takže myslet i na to, ono je to opravdu o přemýšlení, co se může stát a jak tomu budu čelit. Když budete mít telefon v autě někde položený, možná i připojený na nabíječku a dojde k nehodě, vy se převrátíte v tom autě, ten telefon nenajdete, ten někam zmizí, vyletí. Takže nabitý, mít ho někde v kapse, po ruce. Když se nabouráte, je potřeba mít nějaké vybavení, kterým si třeba přeříznete pásy, které se často zaseknou. Nějaký nožík, dělají se přívěsky na klíče s břitem, záchranářské nože to mají automaticky, ale prostě, abyste mohli toho člověka z toho auta vyprostit, nebo sebe, aby tam neuhořel, nebo něco dalšího. To se taky může stát. Takže jednoduché, drobné pomůcky, které ale zachraňují život.
0: Inženýr Roman Váňa je dnes hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: S vámi je Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. My si povídáme o poskytování první pomoci. Povíme si také něco o kurzech první pomoci a povídáme si s inženýrem Romanem Váňou, který je metodikem ústřední pohotovostní jednotky Českého červeného kříže a také lektor výuky první pomoci. A mě tak napadá taková, nebo možnost vlastně úvahy mnoha lidí, no kolik je asi takových situací, kdybych se dostal k tomu, že bych musel poskytovat první pomoc. Tamhle kamarádovi Pepovi se to nestalo za celý život, tak mně se to, proč by se mi to mělo stát, že bych musel poskytovat někomu první pomoc a tak nějaké základy znám a jako víc se o to zajímat nebudu. Jaká je vlastně ta pravděpodobnost, že se do takové situace dostaneme?
2: Ta pravděpodobnost je veliká a roste samozřejmě s časem, kdy se vám nic nestalo. Když si vezmeme Olomoucký kraj, 100 000 tísňových volání na linku záchranné služby za rok zhruba, 60 000 výjezdů sanitek, takže těch případů kolem nás se děje opravdu hodně. A popravdě řečeno, statistika říká jasně, v 75% využití znalosti první pomoci se jedná o využití doma, přímo pro sebe nebo pro své blízké. A to už stojí k zamyšlení, to není někdo cizí někde na ulici, to je prostě o tom, že potřebujete pomoc někomu blízkému. Takže stojí za to se tu první pomoc naučit. A asi je dobré si uvědomit, že záchranná služba, přestože je skvělá, nikdy nemůže být na všech místech hned. Vždycky to nějakou dobu trvá, než k vám dojede. Čím dál od velkého města bydlíte, tím déle k vám pojede nebo poletí vrtulník letecké záchranné služby. A když se bavíme o záchraně života, tak se bavíme o řádech minut. A v těch minutách tam ta záchranná služba technicky nemůže být, takže to musí udělat někdo na místě, někdo, kdo poskytne laickou první pomoc a toho člověka pomůže zachránit. Tam nejde o to, že mu poskytnete resuscitaci, on se probere a půjde zpátky do práce, tak jak je to někdy v televizi, v nějakém seriálu. Je to o tom, že ten člověk musí přežít v takovém stavu, aby záchranná služba a posléze zdravotnické zařízení ho mohla zachránit. Mm-hmm. Aby bylo koho zachraňovat ještě.
1: A když se ocitneme v provozu prostě v nějaké takové situaci a jsme třeba řidiči aut a ocitneme se v takové nějaké situaci, že se stane nehoda. Může to být hromadná nehoda, může to být zkrátka nějaká nehoda třeba na dálnici. Víme, že i v okolí Olomouce, přímo v Olomouci je teď dopravní situace jako opravdu velmi neutěšená a děje se každou chvíli něco. Jak se máme chovat v té dopravě, když se něco kolem nás takhle děje?
2: Řidiči by měli znát pravidla pro jízdu z hlediska vozidel s právem přednostní jízdy, ať už jsou to sanitky, hasiči, policie a podobně. Měli by znát pojem záchranářská ulička. Měli by vědět, že pokud je tam více pruhů jedním směrem, že levý pruh uhýbá doleva, všechny ostatní pruhy uhýbají doprava, tak aby mezi nimi vznikla ulička, kterou projedou, pokud možno i velká hasičská auta. Ta záchranářská ulička by se měla tvořit automaticky ve chvíli, kdy dochází k nějaké zácpě nebo k zastavení provozu, aby ta vozidla mohla projet, nevytvářet ji tedy až při průjezdu těch vozidel. Myslet na to, že se může stát, že opravdu pojede nějaké vozidlo, které musí projet k té nehodě, někomu zachránit život. Řidiči by měli reagovat pokud možno předvídatelně. Pokud ta sanita jede, tak je důležité, aby ten řidič před nimi nezmatkoval, nepřejížděl zleva doprava, nehledal místo, kam se schovat, aby jasně dal najevo, že třeba odbočí doleva, nebo že uhne, může dát i blinker, ukázat sanitě, že oni ví zastavit. Pokud ale zastavuje, tak ať se podívá kolem sebe, ať nezastaví na místě, kde ho není možné objet. Někde u dopravní značky na nějakém zúženém mostku. On zastaví, jakože dává přednost, ale vlastně kolem něj není místo na projetí. Takže trošku přemýšlet a samozřejmě sledovat provoz kolem sebe. Úplně mě děsí, když občas vidím řidiče, kteří mají sluchátka v uších. Pokud neslyší tak samozřejmě nemohou reagovat včas na sirény, na majáky těch vozidel. Pokud nesledují provoz za sebou, tak z toho potom jsou nepříjemné situace.
1: A mimochodem mít sluchátka v uších, není to náhodou i za body?
2: No určitě to odporuje předpisům, protože řidič je povinen se věnovat řízení, takže měl by nejenom vidět, ale i slyšet. A jak říkám, sledovat provoz kolem sebe, tak aby umožnil průjezd těch vozidel co nejplynulej. Někdy se stává, že ta sanitka, která houká a bliká a jede, nejede moc rychle. A řidiči jsou překvapení, že proč tedy jede s právem přednostní jízdy, když jede pomalu. No je to třeba proto, že tam mají pacienta, o kterého se zrovna starají. Takže sanita jede opatrně, relativně pomalu, ale uvnitř pravděpodobně probíhá záchrana něčího života. Takže dávat pozor i na takové situace a opravdu se chovat ohleduplně nejenom k těm sanitkám, ale i k sobě navzájem.
1: My si za chvilku povíme také konkrétní čísla, protože ta jsme si ještě neřekli, takže pro naše posluchače, pokud nevíte a neznáte, chtěli byste si poznamenat ta konkrétní čísla a to, jak volat, tak si připravte tušky, papíry, no a samozřejmě téma kurzů první pomoci, tak to je ještě velké téma, které je před námi s inženýrem Romanem Váňou.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc dnes je pan inženýr Roman Váňa. Povídáme si o poskytování první pomoci na cestách. Čeká nás téma, jak vlastně volat první pomoc, jak volat odbornou pomoc a jaké údaje si připravit. Tak co vlastně si musíme nachystat a kam teda volat, na jaká čísla?
1: Pokud budeme volat z hlediska nějakého zdravotnického problému, problému se zdravím, nehoda, úraz a podobně, tak určitě volat záchrannou službu, zdravotnickou záchrannou službu. Optimálně na dispečing 155, pokud voláte přes aplikaci záchranka, tak ona to vytočí automaticky. U dopravních nehod si dejte jenom pozor, ať váš telefon není spárovaný ještě s handsfree v autě, protože dispečerka bude povídat v autě, vy budete někde na místě nehody a neuslyšíte se. Takže odpojit telefon z auta. Nezapomenout na to. Samozřejmě, pokud je to opravdu čistě zdravotnické, tak přímo se zdravotnickou záchrannou službou, protože ono bude chtít vědět spoustu věcí o stavu těch lidí, aby mohla poslat co nejlepší, více odpovídající pomoc. Jestli lékaře, jestli vrtulník letecké záchranné služby a podobně.
0: Jak vlastně začínám ten rozhovor? Tak, asi bych se měl...
1: Určitě je dobré dodržovat ten strukturu hovoru. Představit se, říct místo, kde se nacházím a typ té události, co vlastně potřebuju. Ten dispečerka to přímo píše do počítače, do té události, kterou založila, takže ta struktura je dobrá, ať taky nemusí přeskakovat v tom formuláři. A to místo je naprosto klíčové, udat správně svou polohu. Je dobré vědět, že pokud volám přes aplikaci záchranka, ona to místo sice udá, ale pokud budete třeba v paneláku, tak určitě neukáže, v jakém jste patře, v jakém jste bytě a může to ukázat díky chybě GPS třeba vedlejší vchod. Takže dispečer stejně bude ověřovat, jestli jste opravdu na té adrese, kterou on vidí na té mapě, kterou má před sebou. Co nejlépe popsat ten problém, který potřebuju. Záchranná služba umí telefonicky asistovat při poskytování první pomoci i při resuscitaci. Jsou na to vycvičení, je to skvělá služba. V podstatě vás navedou na to, co dělat při té situaci, pokud ji dobře popíšete. Oni vás nevidí, i když už se zavádějí nové systémy, že se dá zprostředkovat videohovor pro záchrannou službu z místa té události, ale obecně ví jenom to, co jim řeknete. Takže musíte říct co nejlepší informace, co nejlépe popsat, co se stalo, jak se to stalo a následně dostanete informaci, co byste měli dělat. Takže nevolat zbytečně záchrannou službu, když se kopnete do palce. Na druhou stranu se nebát zavolat záchrannou službu, protože tam jsou profesionálové, kteří posoudí, jaký ten problém váš je, jestli vám tu sanitu pošlou, anebo třeba nepošlou. Poradí vám, ať jdete k nejbližšímu lékaři. I to se může stát. Ale často právě slušní lidé se bojí zavolat, aby neobtěžovali.
0: Ano.
1: To je vlastně chyba. Zavolejte, vysvětlete, co se stalo, že se bojíte, že si nevíte rady a dostanete podporu od profesionálů.
0: Dostanu tu dobrou radu právě, kterou
1: dobrou potřebuji. Radu, přesně tak. Je to standardní věc, kterou zdravotnická záchranná služba dokonale umí. Asi bychom mohli připomenout ještě i telefonní číslo 112.
0: Tísňová linka.
1: Ano. Obecná tísňová linka, spíš evropská pro zahraniční návštěvníky. Tu obsluhuje hasičský záchranný sbor a na tísňové lince 112 vám nikdy dispečer nebude radit, jak poskytnout první pomoc. Takže to je důležité vědět, že opravdu v tom zdravotnickém případě volat přímo záchranku. Na druhou stranu 112 je fajn, pokud třeba voláte z cizího mobilu, který je zamčený, tak to číslo 112 se dá vytočit z každého mobilu, i když k němu nemáte kódy, dokonce z mobilu, ve kterém není ani SIM karta. Prostě on se připojí do jakékoliv sítě a spojí vás. Prosím posluchače, aby nedávali dětem na hraní staré mobily, pokud tam je ještě baterie, protože i když tam ta simka není, opravdu se z nich dá vytočit ta tísňová linka, což se stává.
0: A pak jde vlastně o zneužití. My si pustíme písničku a pak se vrhneme vlastně v té další části našeho povídání na téma kurzy první pomoci a také se na některé situace konkrétní, které se staly, podíváme. Tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dnešním hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc je inženýr Roman Váňa, který pracoval na generálním ředitelství hasičského záchranného sboru. Působil v jednotce sboru dobrovolných hasičů na ministerstvu vnitra v sekci vnitřní bezpečnost a policejní vzdělávání jako metodik ústřední pohotovostní jednotky Českého červeného kříže a nyní také jako lektor výuky první pomoci, přičemž se specializuje na školení složek integrovaného záchranného systému. Mnoho kilometrů, jak mi prozradil, také se sanitkou Červeného kříže najezdil při povodních a asistoval a asistuje a pomáhá při řadě záchranných akcí a také učí. A než se dostaneme ke kurzům první pomoci, tak prosím, zmínil byste nějaké situace, do kterých jste se dostal nebo o kterých víte a které nějakým způsobem člověku prostě zůstanou už navždycky?
2: Tak jeden z důvodů, proč dělám to, co dělám, je případ mojí dcery, která v 9 měsících měla mrtvici a došlo to až na resuscitaci. Takže to byla první resuscitaci, kterou jsem dělal svému dítěti, miminku. A to vás samozřejmě zasáhne na celý život. Byla úspěšná, naštěstí. Ale měl bych příběh jiný, ne svůj, ale účastníků jednoho z mých kurzů, kteří nedávno jsem dělal kurz pro jednu velkou firmu, která prodává obytná auta, jednička na trhu, byl jsem velmi poctěn, že si mě objednali a pro zaměstnance firmy jsem dělal kurz první pomoci. A bylo pro mě i příjemné, že se tam účastnili majitelé té firmy, dokonce vzali i své manželky sebou. A po 2 měsících od toho kurzu mi napsal jeden z těch majitelů, že ještě jednou děkuje za kurz, který absolvoval a že díky němu si myslí, že zvládl situaci, kterou právě zažil. Představte si, že jeli s manželkou autem podél cyklostezky a na cyklostezce najednou starší pán spektakulárně havaroval na kole. Spadl, úplně se rozbil. Zastavili, okamžitě začali pomáhat a tím, jak byli možná z toho kurzu nabrýfovaní, tak poznali velice rychle, že nešlo o ten pád, šlo o infarkt, který byl jeho příčinou. Okamžitě zahájili resuscitaci, okamžitě řešili bezpečnost v okolí, řešili manželku toho pána, zavolali záchrannou službu, přijela defibrilátor, vrtulník, záchrana. Ta záchrana byla úspěšná. Bylo potom vyjádření ze záchranné služby, že díky jim, těm prvním lidem na místě, ten člověk přežil, že přispěli k záchraně jeho života. A to vás pohladí na duši. To je prostě to, proč to děláme, abyste se nebáli pomáhat, abyste pomáhali a abyste zachraňovali životy. Takže měl jsem velkou radost, že se tahle událost, být samozřejmě to smutné, že se někomu něco stane, ale vždycky je skvělé, že tam někdo, kdo umí pomoct.
1: Kde se můžeme první pomoc naučit?
2: Tak určitě byste se to měli naučit v autoškole, když děláte řidičský průkaz, i když tam si nejsem úplně jistý, jak to vždycky funguje. Samozřejmě taky něco ve škole by se mělo učit, ale pokud člověk není zdravotník, nemá s tím nic společného a chce něco vědět víc, tak určitě je dobré absolvovat nějaký kurz. Je spousta společností, které to nabízejí za větší či menší peníze. Jednou z těch společností je Český Červený kříž, který je samozřejmě autoritou v této oblasti, učí poskytování první pomoci i podle zákona, díky kterému existuje. Takže je možné se podívat, kde je nejbližší Červený kříž, jaké vypisuje kurzy. Těch kurzů je spousta. A dají se udělat i relativně krátké kurzy na takové oživení, já říkám oživovací kurz, oživíte si znalosti a naučíte se oživovat. Stačí 2-3 hodiny a prostě budete si jistější, budete víc vědět. Pokud byste chtěli nějaký certifikovaný kurz, pak i to je možné třeba u Červeného kříže objednat. Základní kurz první pomoci je 12-hodinový, dostanete potom průkazku, platí po celé Evropě. Je to podle evropské akreditace, kterou Červený kříž má. Jsou pak i specializované kurzy, třeba pro pedagogy 21-hodinový, pro hasiče dobrovolné 40 hodin, pro lektory první pomoci i takový kurz je možné si udělat. Takže těch možností je víc. To, co se hodí, je zdravotník zotavovacích akcí. Člověk, který tento 40-hodinový kurz absolvuje, potom je oprávněn jako zdravotník působit třeba na dětských táborech, na školních výletech a podobně. Takže je to věc, která se dá uplatnit třeba i v zaměstnání.
1: Napadá mě, že vlastně takové kurzy, jestli se třeba mohou pojmout i jako rekvalifikační kurz, že by někdo třeba chtěl jezdit se sanitkou jako doprovod, například zdravotnický, nebo prostě zkrátka jezdit. Je něco takového?
2: Červený kříž nedělá kurzy pro řidiče sanitek, to dělá záchranná služba třeba. Aha. Ale dělá kurz sanitáře, dělá kurz pečovatele, takže po absolvování tohoto kurzu je možné pracovat i v nemocnici jako sanitář, jako vlastně nejnižší zdravotnický personál, řekněme, nebo ten kurz pečovatele se může hodit i vlastně doma, protože každý dříve nebo později třeba pečuje o staré rodiče a podobně. Takže to jsou znalosti, jak pracovat s člověkem, jak s ním manipulovat, jak s lidským tělem. To se určitě může hodit každému. Ale jak říkám, ten základní kurz první pomoci děláme třeba ve firmách. Firma řekne, máme hodinu pro naše zaměstnance nebo 2 hodiny, tak i v takovém krátkém čase se dá nabrýfovat člověk, aby se nebál poskytovat první pomoci a uměl základní úkony pro záchranu života.
1: Vaše přání úplně na závěr našeho dnešního povídání?
2: Já bych si přál, aby se nám pokud možno nic nedělo a když už se něco stane, aby byl vždycky v blízkosti někdo, kdo je ochotný podat pomocnou ruku.
1: S panem inženýrem Romanem Váňou jsme si dnes v Dobré regě povídali o první pomoci. Já moc děkuji za váš čas a děkuji za to, co děláte. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Zora Jižková pro vás dobrou radu připravila. Vše budete moci vidět také na webu Českého rozhlasu Olomouc a znovu poslechnout. Za chvíli tady máme 11. hodinu a nové zprávy.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Cestující v Kojetině se dočkají nové výpravní budovy na vlakovém nádraží. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá. Dnes má být slunečno, přechodně oblačno, naměříme až 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetině na Přerovsku čeká v závěru roku demolice. Nahradí přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku, uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic.
2: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci.
0: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: Za neplacení výživného mělo lidem původně od zítřka znovu hrozit vězení. Trest zrušila minulá vláda. Nový kabinet jeho návrat slíbil, zatím ho ale nestihl prosadit. Ministerstvo spravedlnosti teď počítá s tím, že začne platit nejdřív od ledna nebo od července příštího roku. Zdržení kritizují některé neziskové organizace, které pomáhají samoživitelům, včetně Asociace neúplných rodin, říká její ředitelka Iveta Novotná.
4: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
0: Provozní doba městského úřadu v Uničově je v těchto dnech omezená. Důvodem jsou vysoké teploty. Vedení města o tom informovalo na svém webu a sociálních sítích. Dnes bude úřad v provozu do 11:30 dopoledne, ve středu do 15 hodin. Sport. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Počasí. Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujídněle přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 27 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 44 u Mohelnice se řeší nehoda nákladního auta. Opatrně i na Přerovsku v obci Uhřičice havarovalo osobní auto s nákladním a nehodu máme hlášenou i v Olomouci na třídě kosmonautů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne, je úterý 30. června a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Kam vás vezmeme během dnešní společné hodinky mezi 11. a 12. hodinou? Vydáme se do zoologické zahrady, protože během letních prázdnin jsme pro vás připravili nový seriál, ve kterém představujeme zvířata, ať ty známější nebo ta méně známá, vám našim posluchačům. A to proto, že Olomoucká zóna Svatém Kopečku v letošním roce slaví 70. Tak se nechte překvapit, které zvíře vám představíme dnes. Vezmeme vás také do Olomouce, kde už za vlastně dva dny. Od čtvrtka 2. července začne světový pohár v paraatletice žen. Do Olomouce se sjedou závodnice z 45 zemí světa a blíže, bližší informace se dozvíte také v dnešní hodince. No a samozřejmě, pokud máte chuť na něco dobrého, což v tomhle létě vám moc nevěřím, v tomhle parném vedru, ale dobře, a chcete si třeba něco upéct, třeba nějakou nadýchanou bublaninu, tak pro vás tady bude Jarka Vykoupilová a její babské rady.

0: i nový seriál a v tom dnešním díle se vypravíme do pavilonu Kalahari za zajímavým zvířetem jménem hrabáč kapský. Ten žije ve střední a jižní Africe, v buších, savanách nebo stepích a rozhrabává tam termitiště a mraveniště a svým dlouhým jazykem pojídá jejich obyvatele. Další zajímavosti nám poví Pavel Javůrek.
1: Patří mezi soumračná zvířata, což značí to, že přes den prostě nejčastěji ten návštěvník spatří tak, jak je tu vidíte i vy se mnou. Oni jsou zalezlí v té vytápěné noře, tam prostě se převalují, vymýšlejí roztodivné pozice, jak si lehnout a začínají aktivovat v podstatě se soumrakem. To potom tady běhají po celé té expozici až do brzkého rána, tak mají vlastně otevřený v noci i průchod do venkovního výběhu, takže je tam můžete potom vidět, když byste tady zůstali do večerních hodin, hrabat se třeba v tom štěrku, který tam mají a tak. Je to celá jako pěkná podívaná.
2: Hrabáč je zvíře, které si tady z dětství nepamatuju. Pamatuju si ho vlastně až z nedávné doby, kdy ten pavilon tady vznikl a je to zvíře, které mě teda velmi zaujalo, určitě nejen mě.
1: My je tu máme od roku 2018. V této době jsme taky otvírali vlastně pavilon Kalahari a hrabáči byli právě jedním z taháků a právě pro ty hrabáče se ten pavilon taky stavil.
2: Je to zvíře velmi populární, můžeme se s ním setkat i na sociálních sítích s různými videi. Ostatně i na profilu Českého rozhlasu Olomouc jsme hrabáče několikrát představovali a je to jakási jejich zvláštní roztomilost jednak v tom chování a samozřejmě i roztomilý vzhled, který zahrnuje rypáček, dlouhé uši a také dlouhý ocas, jakoby klokaní.
1: To zvíře je jako vůbec zvláštní, protože ten hrabáč nemá moc příbuzných. Je to zvíře ze skupiny, která se jmenuje Afrotéria, takový odborný název, a ta zahrnuje fakt takové jako africké bizarnosti. Do toho patří třeba damani, sloni, patří tam bercouni, patří tam hrabáči a ti hrabáči vlastně patří do řádu, který obsahuje pouze vlastně jeden jediný druh a to je to zvíře, na které tady koukáme. Ačkoliv biologicky nebo způsobem života ten hrabáč připomíná třeba mravenečníka, tak s tím mravenečníkem vlastně není vůbec příbuzný. V podstatě můžeme u těch hrabáčů mluvit o něčem, čemu říkáme konvergence a tam dochází k tomu, že se napříč různými živočišnými druhy, vlivem teda tlaku prostředí, protože třeba hrabáč žere stejnou potravu jako mravenečník, ta zvířata začínají podobat, ačkoliv žijí úplně v jiných světadílech a nejsou třeba příbuzní.
2: My se díváme na spící pár v manželském loži.
1: Jo, je to spící pár. Od toho roku 2018 jsme tady měli 3 úspěšně odchovaná mláďata. Ačkoliv teda ty odchovy těch hrabáčích mláďat nejsou úplně jako jednoduché, protože musí být pod neustálým drobnohledem chovatelů, kdy třeba to mládě zpočátku dáváme do takového speciálního inkubátoru, kde je vyšší vzdušná vlhkost, je tam jako vyšší teplota a to mládě se zpočátku třeba i jako přikrmuje mateřským mlékem, kdy se odebere mléko samici. V podstatě se uměle přikrmí a pak se zase k té samici přikládá. Takže ze začátku jsou s nimi trošku takové jako strasti a trable, ale už máme ty zkušenosti a jsme schopni se s nimi vlastně vyrovnat.
2: Když jsme mluvili o tom vzhledu, tak mají velikost asi psa. Co mě na něm taky vlastně přijde sympatické, že je to zvíře, které se příliš nebojí ani neútočí, není agresivní, tak jako by vás vnímá, ale příliš neobtěžuje.
1: Ne, oni nejsou agresivní, spíš bych skoro řekl, že jsou i takový jako flegmatičtí. Co je přesvědčí k nějaké činnosti, je právě to žrádlo. Tady dostávají jednak moučné červy, ale dostávají k tomu i potom takovou speciální kašovitou hmotu, která se dělá ze psích granulí a dalších složek. To je taková ta jejich standardní krmná dávka, ti červy dostávají samozřejmě taky, ale dostávají je taky ve chvíli, kdy prostě třeba tady jako prezentujeme veřejnosti a podobně, aby se nám hlavně vzbudili, protože přes ten den hold ten hrabáč prostě odpočívá.
2: Ze Zoo Olomouc na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce slaví letos 70. narozeniny a Český rozhlas Olomouc proto připravil takový letní prázdniny.

Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pokud se vám nechce do lesa, stejně jako Pokáčovi, který právě teď zpíval v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, tak věřte, že vás za chviličku pozveme někam jinam, protože od čtvrtka 2. července budou 4 dny patřit Světovému poháru v paraatletice žen. Závody se budou konat na atletickém stadionu v Olomouci a postupně se tam představí závodnice z 45 zemí světa. Organizátoři si pro návštěvníky, takže třeba i pro vás, připravili sportovně zábavní zóny a také soutěže, mezi kterými můžete vyhrát například i let balónem. Více už se dozvíte za malou chvíli. Ještě předtím ale zahraje a zaspívá kapela, která stále hraje. Mohli jste ji mimochodem slyšet i loni v Česku, skoro přesně před rokem, myslím, že 18. června zahráli v pražské O2 aréně Cool and the Gang, kapela, která hraje už 62 let, teď ale zazní píseň trošičku mladší z roku 1983.

0: Je úterý 30. června 11 hodin a 30 minut. Vy stále posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, ve kterém už vás za malou chviličku pozveme na světový pohár v paraatletice žen. Grand Prix Olomouc startuje na stadionu TJ Lokomotiva už tento čtvrtek. Série opět představí absolutní špičku a závodnice budou bojovat o body do světového poháru v několika disciplínách. Konkrétní už bude ředitel organizačního týmu Pavel Vrzal.
1: Vzhledem k tomu, že se počet zemí rozšířil na 45 ze 42 a počet atletek z 150 na 194, jsme byli nuceni rozšířit ten formát z dvoudenního na třídenní, takže to bude probíhat 2. až 4. července, čtvrtek až sobota.
2: Opět se bude běhat, vrhat a házet?
1: Ty disciplíny, ty základní vrhačské, jsou koule, oštěp, disk a kuželka. Samozřejmě budeme tady mít i skok do dálky. No a na dráze se de facto bude dít to, co pro všechny zdravé atlety je běžné na normálních soutěžích.
2: Teď to vypadá, že se blíží ještě trénink, trénuje se do poslední chvíle.
1: V tom parasvětě je to úplně stejný jako u zdravých atletů, oni musí ladit svou formu úplně stejně jako všichni zdraví, takže předpokládám, že vzhledem k tomu, že je vždy od závodníků z cizích zemí požadavek na tréninkové časy, že se bude trénovat až do poslední chvíle, tak aby tady závodnice podali ty nejlepší výkony, protože na ty jsme tady v Olomouci zvyklí a jsem pyšný na to, že jsme v loni zaznamenali dva světové rekordy od Iriny Tyšenko z Kazachstánu.
2: Já využiju toho, že na vozíku okolo nás teď projela koulařka Eva Kacanu. Kdo z domácích bude závodit?
1: Máme tady Beatu Hruškovou, ta bude reprezentantkou Olomouckého atletického klubu, ale Česká republika dodá celkem 16 atletek s Terezou Jakšovou, Anou Luxovou, Evou Bernou plus Miroslava Adámková, kterou olomoucky diváci znají pod jménem Obrová za Svobodna, takže máme tady kompletní českou paraatletickou špičku a já si myslím, že diváci se mají rozhodně na co těšit.
2: Pro vás jsou určitě důležité také plné tribuny.
1: Já samozřejmě bych strašně rád přivítal všechny olomoučáky tady na atletickém stadionu TJ Lokomotiva ve čtvrtek 2. července od 9.30 do 12 hodin, to bude ten dopolední blok, a pak od 15 hodin do 18, to bude ten blok odpolední. A máme pro diváky letos připraveny premiéry diváckých soutěží, které budou inklinovat k tomu paralympijskému sportu, takže budou si moct vyzkoušet různé paralympijské disciplíny nebo to je, jaké to je dělat sport na vozíku, takže tu diváckou zónu máme připraveno i s vodními prvky, protože očekáváme horký počasí. No a kromě toho, že vstup je zdarma, tak všichni dostanou u vstupu vstupenku, která bude slosovatelná a máme tady opravdu velice hodnotné ceny. Každý den budeme losovat třeba o LED balónem, o různé poukázky. Firma, která vyrábí dalekohledy, která se stala letos s naším hlavním sponzorem, tak dodala i dalekohledy, o které budou diváci a také tedy i atletky bojovat. Takže pevně věřím, že ti, co v Olomouci zůstanou, že zavítají na atletický stadion a že přijdou podpořit ten paralympijský sport, paraatletiku, protože jak Český paralympijský výbor má ve svém sloganu, sport je jenom jeden. Takže olomoučáci, přijďte fandit.
2: Říká a zve ředitel organizačního týmu světového poháru v paraatletice v Olomouci Pavel Vrzala. Více informací najdete na webových stránkách Grand Prix Olomouc. CZ. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, na kterém právě teď dospíval Jiří Schellinger píseň Jsem prý blázen jen. No a třeba takovým hostem mezi 13. a 14. hodinou Alex Minářové bude také blázen. Blázen do cestování Jiří Kolbaba, člověk, který procestoval více než 140 zemí na celém světě. Věřím, že přinese spoustu zajímavých historek z jeho cest, no a vy se může inspirovat třeba i vás, protože letní prázdniny nám začaly, věřím, že se někam chystáte se svými dětmi, vnoučaty nebo třeba sami, no a to se může někdy stát na cestách nějaká nepříjemnost, no a právě o tom mluvil mezi 10. a 11. v Dobré radě v letní repríze pořadu Dobrá rada pan Roman Váňa, učitel a trenér první pomoci, může přinést spoustu informací pro vás, jak postupovat, když se někde na cestách stanete svědky dopravní nehody nebo čehokoliv jiného nepříjemného. Už teď samozřejmě pořad najdete v našem audioarchivu na webu olomouc.rozhlas.cz. No a kdyby se vám nějaká ta nepříjemnost během léta stala, tak se zastavte a řekněte si, žádný strach, já to zvládnu. Stejně jako Jiří Korn.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Blíží se poledne, je úterý 30. června. Pro vás jsou už za malou chvíli připraveny babské rady Jarky Vykoupilové. Dnes přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu. No a dozvíte se i to, co mě osobně tedy vždycky zajímalo, odkud tato dobrota vzala svůj název. Ještě předtím ale zaspívají Brontosauři.

0: Pražské rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za pár minut je tady poledne, bude 12. hodina v úterý 30. června. Český rozhlas Olomouc samozřejmě nekončí, vysílání pokračuje dál. Mezi 12. a 13. hodinou jsou pro vás připraveny písničky na přání, kolega Bořek Volný a samozřejmě také aktuální zprávy ve 12. Dozvíte se například, jaké plány má vedení Šumperku s dětským hřištěm ve Smetanových sadech. Teď ale Vladimír Mišík. Krásný poslech.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci při otrávení oxidem uhelnatým pracovali s proudovým čerpadlem. Vedení Šumperku nechá zastínit dětské hřiště ve Smetanových sadech. Dnes si můžete mimořádně projít Bouzovský hrad bez průvodce. Odpoledne bude většinou slunečno a teploty do 31 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci otrávení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Právě z čerpadla se mohl uvolnit toxický plyn. Policie případ dál vyšetřuje. 7 lidí se včera otrávilo při vyklízení areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. 2 muži byli v kritickém stavu. Jednoho museli přivolaní záchranáři resuscitovat. Více Veronika Jeřábková z Olomoucké fakultní nemocnice.
2: Mohu potvrdit, že ve fakultní nemocnici Olomouc máme na jednotce intenzivní a resuscitační péče jednoho pacienta. Ten je ve velmi vážném stavu na umělé plicní ventilaci. Další 2 pacienti byli převezeni do Ostravy.
1: Oba pacienti v ostravské městské nemocnici včera zahájili léčbu v hyperbarické komoře, řekl to primář Centra hyperbarické medicíny Michal Hájek. Do zastínění a nových herních prvků dětského hřiště ve Smetanových sadech bude investovat samospráva Šumperku. V parku nechá taky umístit vodní mlžítko nebo jiné zařízení pro osvěžení, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Město Šumperk pokračuje v modernizaci dětských hřišť. Na dětském hřišti ve Smetanových sadech se v brzké době objeví nové herní prvky. Plánujeme i obnovu těch stávajících. Pobyt rodičů s dětmi na hřišti během let veder pak zpříjemní i nové zastínění.
1: Netradiční prohlídky dnes čekají na návštěvníky hradu Bouzov na Olomoucku. Památku si můžou od 17 hodin projít sami, říká zástupkyně kastelánky Silva Bucherová.
4: A budou si je moci projít bez průvodce a bez časového limitu. Takže se budou moci procházet hradem, budou se moci zastavovat v místnosti, vracet se a se sami jakoby rozhodnout, jak dlouho v tom hradě stráví.
1: Prohlídky skončí o 8:30 večer.
0: Sport.
1: Na tenisovém Wimbledonu se dnes ve dvouhře představí hned 8 českých hráčů. Mezi nimi i Prostějovan Jakub Menčík, který má hrát od 15.30 s Britem Samuelem. Už popolední nastoupí na travnatém Grand Slamu Marie Bousková proti Australance Gibsonové a Tereza Valentová proti Krajance Karolíně Plíškové.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě skoro jasno až polojasno, později přechodně přibude oblačnosti a místy se mají tvořit přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na jihu až kolem 34, v Jeseníkách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní vítr. Zítra čekáme dopoledne polojasno až oblačno a jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne postupně zataženo s přehánkami už na většině území. Místy opět pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách kolem 20. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 242 u Nezamyslic ve směru na Ostravu. Stojí tam osobní auto s defektem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: máme 4,5 minuty popolední a dneska 30. posledního června roku 2026 a v kalendáři po roce jméno Šárka v Olomouckém kraji na 2000 nositelek jména Šárka. No a pak ještě kolegové, kolegyně z některých verzí kalendářů Melanie, Teobald anebo Vlastimír a Vlastimíra. Tak mír, poklid, pohodičku přejeme i za tohoto ještě stále extrémního počasí. Ta vyhlídka i polední předpovědi ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc na zítřek je pravda bouřlivá, třaskavá, ale alespoň trošku už ta vedra mají polevit. Tak to zvládněte s námi a dejte třeba tip i ostatním, ale hlavně pošlete písničku nejen Šárinkám na lince 221 555 444 a také SMS formou 723 70 33 51.

0: syna Marušce, potom svoji sestře Marii z Bruntálu a kolektivu vedoucímu a kolektivu pizzerie na Družstevní ulici v Krnově. Děkuji vám za dobré obědy, které vaříte, a vydržte to vedro, už to pomíne. Vám Bosku děkuji za vyhledání písničky a těším se na další volání.
1: Děkujeme.
0: Díky pekne. Moc za nashledanou.
1: Pěkně zdravíme a už jsme u svátku a u Šárinek. Zahrajte prosím naší skvělé Petěšárce, bude mít brzy narozeniny, dneska má ten krásný svátek. Všechno nejlepší, přeje celá rodinka a moc máváme toho času z putování na dovolenou. Těšíme se na shledání. Krásný svátek přejeme přes Český rozhlas Olomouc. Rádi zahrajeme též písničku k svátku Šárce. Nedomové z Vyšehoří. Hodně zdraví, hodně pohody, lásky, radosti, optimismu. Tady také opět posílá celá rodinka Šárince Nedomové. A pak ještě máme poslat písničku k narozeninám a hlavně, ať už jsou ty dny trošku snesitelnější pro babičku Jarču. Zdravíme toho času také z prázdninového cestování a z prázdnin u tety a strejdy. Ti taky moc Jarušku zdraví.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

0: bylo krásné nostalgické vzpomínání, historické. Představte si, paní Hermanová zamlada, tvůj bílý šátek. A dál skoro ve čtvrt na jednu. No dál možná budeme taky takzvaně šuplíkařit a snad potěšíme nejenom Roberta. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je pan.

0: Robert Solomouce. Vybral jsem takovou hezkou šuplikovku, pane Odval, ten kámen. Bylo by to pro vás do rozhlasu, protože jste moc prima rádio. Tak by to bylo pro všechny, co jim nikdo nezahraje. Tak by to bylo pro Marušku, pro Vlastičku, pro Jardu Žezbáře, no pro všechny šuplikáře zkrátka, co mi hrajou, no pro paní Uchytilovou, no a bylo by tady pro pana Vlacha vedoucí, on už jde do důchodu, tak je to takový na rozloučení, no a pro všechny, jak říkám, co jim nikdo nezahraje, a držte mě palce v žebikách, tento měsíc jsem ještě nevyhrál, tak to zkusím, no dvakrát jsem to pokazil, jinak jsem se nedovolal. A moc děkuji za písničku, jste moc, moc prima rádi. Děkuji vám.
1: Děkujem a navíc to umíme dohledat, když se to jmenuje Odval ten kámen, nikoliv to neodval ten kámen. Písnička ta udělá velkou radost taky Milušce k narozeninkám. Oslavovat budeme, až to počasí dovolí. Zdraví rodinka, hlavně tetinka, také dovolené. No a pak písnička míří také všem, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc. Dneska má moje nejmladší vnučka Dorotka Dory. Babička ti krásný narozeninový den přeje, ať si zdravá, usměvavá, o tak trochu i akorát zlo. Obyvá to k tobě patří, zdraví babička Henrika, koho? Dory, Dorotku. A písnička udělá takové velkou radost ještě jednou paní Uchytilové Lidunce, tentokrát SMS formou, a to z Brněnska. Tak tedy poděkování, pozdravení nejmilejší paní Lidunce Uchytilové, taky Věrce z Olomouce za milá přání, krásnou písničku. Mile to potěšilo, krásné dny, hodně zdravíčka, štěstíčka, andělíček, ať vás chrání. Také je to pro Mařenku z Kroměříže, Mařenku Wagnerovou z Buldova, paní Marušku z Červené vody i Julinku z Předova, i Zdeničku z Holubic a taky z Hrochova, paní Milatku z Přáslavic. Zdraví vás všechny děvčata a všichni posluchači. František od Brna. Odval ten kámen. Michal Tučný s paní Šurkovou u nás v Českém rozhlase Olomouc. Odval ten kámen.

0: A dál pokračujeme na lince 221 555 4444. Máme tu paní posluchačku Staňku, jestli se nemýlím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás taky. Prosila bych zahrát své sestře Marušce Kubíčkové ze Šumperka. Její krásný narozenina, všechno dej. Děkuji.
0: Rádi vyřizujeme, rádi posíláme taky jednu krásnou vzpomínkovou i trošku dovolenkovou splitskou písničkou. Uděláme radost všem, kdo pracují stále na perném slunci. Zdravíme dělníky Lukyho a Danečka. Pozdravení posíláme též paní Milušce, která bude oslavovat krásné narozeniny, a taky jejímu manželovi Jurovi, který s ní bude slavit krásné společné výročí. Květuška nechává zahrát paní Evičce do Krnova, zároveň díky za krásnou písničku. Dávejte na sebe pozor, zdravím srdečně, Květa. A ještě přání posíláme Šárinkám, Šárince, milované dceři, Šárince Šmídové do Ludmírova. Všechno krásné, šťastné, zdraví, moře, rodinné, osobní lásky se Zlatíčky Lidienkou, Hanouskem, Maruškou, splněná přání od rodičů Libora a taky zřejmě Soňky, miláčky, z miláčky a s rodinou ze Skřípova Ludmírova Litovle z Červenky. Ještě prosím, prosím, zahrajte všem, ať už je konečně fajn, lepší počasí, tedy ať se vybouří a trošku ochladí. Přeje nám, vám všem, pan Ladislav. Moc vás zdravíme do Přerova. Myslím, že už budeme mít čím dál lepší zprávy. Snad se vybouří tak nějak obstojně, normálně, v normě. No a pak už to bude fajn.

0: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
1: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v poledním vyhrávání na přání, samo sebou, jako vždycky, po 18. nebo o víkendu po 17. hrajeme ty lidovky, dechovky, cymbálky, samo sebou rádi přivítáme i zájemce o tento repertoár. No a teď třeba i vzpomínkové, ale takové ty rozhlasové, třeba matuškovská melodie by se mohla hodit do tohoto horkého dne. Ale potřebujeme paní posluchačku, potřebujeme blahopřání vyřídit s paní Jaruškou, jestli se nemýlím. Dobrý den. Tady doufejme, na lince ji máme, tak ji posloucháme. Paní Jaruško, jestli nás slyšíte, teď je ten okamžik, teď vás posloucháme. Ale neslyšíme, škoda, zřejmě manželovi mělo zahrát to přání, jak jsem říkal, jak jsem instruoval, vydržte, jakmile dohraje ta předchozí písnička a ty pozvánky, my vás vyzveme, to poznáte v telefonu. Škoda, nevyšlo to tak pro manžela, krásná písnička. Písnička udělá určitě velkou radost také skvělému Toničkovi, kterého moc zdraví. Babi, děda, děkuji za velikánskou pomoc, obětavou i v těchto škaredých, horkých dnech, nesnesitelných, tak hodně velká pomoc, hodně velké poděkování od rodinky. Písnička míří k dnešnímu svátku paní Šárce Kohoutkové, přeju ti, milá Šárko, všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody. Silva, podepsána pod přání další paní Šárence Šárce Kohoutkové. No a ještě zahrajeme, zaspíváme taky sboru zpívajících seniorů. Jesen z Jeseníku pod laskavým vedením sbormistra Karla Pajera. Ať léto nebo zima, zpíváme si a je nám prima. Celou tuhle veselou partu zdraví Soňa a také my z Českého rozhlasu Olomouc. Jesen z sbor zpívajících seniorů v Jeseníku. Pozdravujeme. Od Jany pak vyřizujeme další pozdravy pro paní Květoslavu Švédovou do Hrabové k narozeninám. Tak srdečné přání všeho nejlepšího, hodně štěstí a hlavně zdravíčka posílá Jana do Hrabové paní Květušce Švédové a my se přidáváme a pohlazení tentokrát Valdemarovské.

0: pokračování po půl jedné. Pěkně zdravíme, pokud možno pohodičku přejeme a další pěknou písničku rádi pošleme, ale komu pak, zjistím od paní Zdeničky. Dobrý den, pěkné poledne.
1: Dobrý den, Bořečku, ještě jednou. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory, pracovníky. A ještě vám řeknu, mám, vy jste to nejlepší rádio, mám kamošky v Lutině a říkají, Zdení, my to rádio nemůžeme naladit. Takže nevím, z jakého důvodu to je. A stejně jste to nejlepší rádio a písničku posílám panu Františkovi od Brna. Děkuji za milé přáníčko, moc mě to potěšilo. Jirkovi do Litovle, Jendovi s milujícím pejskem do Štětovi, Ladinkovi s kanárkama a s pejskem do Tovačova a Jiříčkovi do Roštění. Všem vám přeji a hlavně všem, co posloucháte, zdraví, zdraví, vše, ať se vám daří a chrání vás andělci strážní. Bořečku, písnička je i pro vás. Děkuji a někdy opět naslyšenou.
0: Děkujeme pěkně za všechny. Pozdravy rádi vyřizujeme z dalších přání z čísla 723 70 33 51 Maruška a Oli Noka. Zřejmě to má být. Moc zdraví paní Marušku Šulovou z Mohelnice pro radost a také k nadcházejícím kulatinám. Přáničko všeho nejnej zdraví, štěstí, pohody přeje Maruška a Olinka. Komu? Paní Marušce Šulové z Mohelnice. No a hned zamíříme vedle do Loštic od Lidušky. Pozdravení, písnička pro radost, pro potěšení řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic od Ludmilky. No a jen tak pro radost a takové příjemné pofoukání, pohlazení, osvěžení taky paní Absolonové ze Sobáčova, panu Ženožičkovi z Červenky a rodině přeje hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání paní Přidalová a my samozřejmě přejeme to též i vám a věříme, že paní Absolonová i pan Ženožička pěkně zdravíme. No a ještě pozdravení pošleme taky všem, kdo pracují, ještě těch vzkazů, myslím, že bude v dalších zprávách, v dalších fázích našeho vysílání více, tak to prosím vydržte, kdo musíte, dodržte také ovšem ten pitný režim těch čirých tekutin, případně minerálek. Hodně zdravíčka z dalších mnoha pozdravů právě i pracovníkům, dělníkům pod tím pálivým sluncem přeje i Jarek toho času na dovolené. Užijte si dovolenou a také potom to ochlazení a trošku toho změnu toho počasí.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: jste tomu nerozuměli? No, šel chlapeček na procházku a před sebou nesl velikánský balón. Šel a náhle potkal malou holčičku a tam měla ve vlasech takovouhle mašli. Ach, ta je krásná, tu chtěl bych mít, myslí si chlapeček a kouká přes balón. Ten se mi líbí, jak na to jít, to k sobě holčička praví a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on, no co. Teď jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný zpěch. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech.
1: Teda, tak si vyměnili propriety chlapečkovské, holčičkovské. To byl ten chlapeček na procházce s paní Simonovou. No a teď další přáníčko s paní Todničkou. Ludmírov, dobrý den.
2: Dobrý den vám, pane Bořku, všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem věrným posluchačům. Já bych dnes prosila nechat zahrát dceři a vnučce Jaruškám Vytoulovým z Měrotina a zeťovi Mirkovi. Přeji děvčatům k zítřejšímu svátku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, božího požehnání. Přeje babička Tonička. A ještě tuto písničku bych chtěla věnovat naší paní ředitelce, paní Martě Spurné z Domova seniorů v Ludmírově, která bude slavit 2. své narozeniny. Paní ředitelko, přejeme vám také hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, s náma velkou trpělivost a boží požehnání vám přejí všichni seniori. A také se připojují spolu spolupracovníci vaši. Děkujeme vám. Naschledanou.
1: Děkujeme za přání. Krásně zdravíme. Pozdravení. Tak to jsou tady také hodně, hodně moc pro babičku Mirušku, kterou zdravíme do Šumperka z Čech. U nás už se ochlazuje. Posíláme to k vám na Moravu. To jsme rádi. Babička zvlášť určitě. Také je tady písnička pro paní Libušku Špundovou. Včera oslavila krásné 85. narozeniny. Všechno nejlepší. Hodně zdraví jí přejí sousedky Vlasta a Liduška. A to Libušce Špundové ke krásným půlkovatým narozeninám. No a teď další přání a upřímné věnování, pomyšlení od posluchačky z Vysočiny všem silničářům, asfaltérům. A tak, ať to vydrží. Ať mají třeba nějaký ukryt hodně těch tekutin. Dál paní Jana moc zdraví kamarádku Janu Zazulovou a Marušku Žulovou do Mohelnice. Tak ještě jednou přáníčko také od Jany z dalšího SMS přání. A ještě přidáváme to od Elišky a Jarka z Rapotína. Pro radost k příjemnému poslechu hrajeme Hance Jarkovi z Předmostí, taky Marušce z Kolšova, Marušce Jirkovi z Hrabišína i Břeťovi ze Štítů. Eliška, Jarek, Rapotín. A ještě sem proudí a proudí další nové a nové zprávičky, takže ať vydrží horka také Maroš, kterého zdravíme ven, zdraví ho jeho děvčata, malá a velká Verunka. Taťku, vydrž to, vydrž to, vydrž to, vydrž to. A teď výběr právě od Toničky z Ludmírova, posíláme i jí.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď možná.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Moc bychom si přáli, aby to vyšlo tentokrát na lince 221-555-444 s paní Jarkou. Tak snad dobrý den, vítejte.
7: No, halo.
6: My vás posloucháme, dobrý den.
7: Tady Jaroslava Loučná. Chtěla bych zahrát manželovi k narozeninám. Zítra bude mít 81 let. Hodně štěstí, pohody, lásky.
6: Přejeme taky my. Děkujeme pěkně. Pozdravy vyřizujeme od Milatky z Přáslavic z dalšího písemného přání. A to Aničce Dovápené, Marušce do Kroměříže i Františkovi od Brna, Jirkovi do Litovle a Jeseníku. Vlastičce do Krnova a taky úplně všem posluchačům, posluchačkám od Milatky z Přáslavic. Další přání Šárinkám. Milé Šárce Zourkové do Javorníku k svátku přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, rodinné pohody, kamarádky, kamarádi z JZD Bernardice. Moc zdraví Šárinku do Javorníku. Tak a písnička taky pohlazení po tváři, nejen to písničkové a taky na duši. Panu Antonínovi z Bedihoště od Jany z Malína děkujeme pěkně. Krásně pozdravíme, moc rádi také třeba s vámi v další písni, ale tuhle ještě bychom mohli taky vzpomínkově poslat, zařadit do práce Jarečkovi, taky jako takové příjemné pohlazení zase od jeho děvčat z domova, která moc zdraví, nachystají něco osvěžujícího, brzy se těšíme na shledání, zdraví tě tvoje rodinka, tvoje děvčata do práce, těšíme se moc na dovolenou, pohlazení to bude, vzpomínání také a osvěžení možná také i v Červené řece.

Osvěžilo, potěšilo, zaspomněli jsme, to byla Helenka. Dál Jana a Jiří z Roštění, ještě moc srdečně zdraví Zdeničku z Prostějova. Taky Věrušku z Olomouce, Zdeničku z Hrochova i Věrušku s Adámkem, Lidušku z Olomouce, i Marušku z Kroměříže a Haničku z Předmostí. Anička posílá pozdrav miláčkovi, doufám, že nepracuješ v tom horku, pusu osvěžující, tu máme vyřídit od Aničky, posíláme. A ještě čerstvé přání taky od Mařky z Chaloupky, písnička pro radost, pro potěšení, osvěžení Ludmilce Křesinové, Mohelnice a Olince Pravcové ze Zábřeha. Mařka z Chaloupky podepsána pod dalším přáním.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Organizátoři táborů v Olomouckém kraji nahlásili letos hygienikům méně akcí než loni. Kvůli parnému počasí některé soudy v regionu upravily pracovní dobu. Hudební léto na Přerovských hradbách nabídne 8 koncertních večerů. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo, teploty do 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zhruba 70 dětských táborů zatím nahlásili hygienikům jejich organizátoři v Olomouckém kraji. Meziročně je jich o 9 míň. Pořadatelé ale tábory můžou dál přihlašovat. Počty podle mluvčí hygieniků Markéty Koutné pravděpodobně ještě vzrostou.
5: Organizátoři musí i letos dodržovat hygienické požadavky týkající se ubytování, stravování, zásobování pitnou vodou i zdravotnického zabezpečení tábora. Pracovníci hygienické stanice budou v průběhu letních prázdnin provádět kontroly přímo v terénu a ohlašování zotavovacích akcí lze stejně jako v předchozím roce podat také elektronicky.
3: Zkrácenou pracovní dobu mají v těchto dnech pracovníci Krajského soudu v Olomouci. Končí o 12:30 odpoledne. Vedení soudu přistoupilo k omezení kvůli vedrům. Na rozdíl od soudních síní mnohé kanceláře nejsou klimatizované. Uvedl to mluvčí soudu Jaromír Paroubek.
6: Nařízená jednání si vesměs korigují příslušní soudci či předsedové senátu. A v tomto směru se zaměstnanci těchto jednání účastní, ale samozřejmě z důvodu toho, že účastníci se omlouvají z důvodu vysokých teplot, tak může dojít k odročování některých nařízených jednání.
3: Zkrácenou pracovní dobu mají taky okresní soudy v Přerově, Prostějově nebo Šumperku. 8 koncertních večerů nabídne 11. ročník festivalu Hudební léto na hradbách. Uskuteční se o prázdninách vždy v úterý od 19 hodin na Přerovských hradbách. Dramaturgie letošního ročníku je postavena na multižánrovém programu a organizátoři vsadili především na výrazné ženské pěvecké osobnosti. Vstupné bude opět dobrovolné, řekli pořadatelé akce. Festival zahájí 7. července polská skupina Around the Blues, která patří k nejvýraznějším bluesovým kapelám současné polské scény.
4: Sport.
3: Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Olomouckého rodáka Pavla Bittnera čeká už druhý start, kvůli kterému vynechal i mistrovství České a Slovenské republiky v Jeseníkách. Debut na slavném závodě zažijí Matias Vacek a Jakub Otruba. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě dopoledne polojasno až oblačno a jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne má být postupně zataženo s přehánkami už na většině území. Místy pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 44 v Mohelnici před mostem na ulici Třebovská, bouralo tam nákladní auto.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host
7: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dal nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven. Což bylo super, člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem byl fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to

0: Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
1: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
0: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odlétám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
1: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
0: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé trati, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává. A dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himáláji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval a tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct a já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci, pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, tam jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, ty, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba, ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám dvě děti, pracuji na tom. Tak, Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidnění, taky se honí, všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s ním spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně, nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, Ježíš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradilo, že, snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš, ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Západ Moravy zasáhnou silné bouřky. Ústecký kraj odmítá dovoz kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicko. Fotbalový kouč Koubek skončil na lavičce národního týmu. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo, teploty do 31 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Už v pondělí kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích. Nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál taky výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Ústecký kraj vyjádřil nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Fikanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO.
2: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž, vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
0: Ve skladu ve Vikanticích podle státního podniku Diamo zůstává 1250 tun kadmiových kalů ve 178 kontejnerech. Nová nástěná malba zdobí trafostanici na Černé cestě v Olomouci. Vytvoření murálu iniciovala komise městské části Nového Dolany.
3: Novou výtvarnou podobu už dřív získala i trafostanice v ulici Na Vozovce. V Nových Hodolanech navíc komise městské části připravuje i úpravy protihlukové stěny v Jeremenkově ulici. Murály podle informací na webu města kromě zkrášlení veřejného prostoru pomáhají taky chránit objekty před poškozením vandaly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74letý kouč skončil krátce po návratu z neúspěšného mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci. Vícereportér Tomáš Petr.
4: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji dopoledne polojasno až oblačno a jen ojediněle přehaňky nebo bouřky. Odpoledne má být postupně zataženo, s přehaňkami už na většině území. Místy pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte na 286. kilometru na dálnici D1 u Prosenic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme krátce po 14. hodině, ještě jedno a možná ještě dvě, no jedno více, jedno trošku méně horké letní odpoledne. To poslední červnové, ovšem také třeba s možností zapojit se, ale při zvážení jaksi rozfofrování mozkových závitů a zahřátí mozkoven. Nabízíme za chvilinku možnost zapojit se do těch posledních červnových hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Takže všeho chuť, vypečené, ale už také vychladlé otázky, tak akorát k servírování za okamžik, za pár minut na lince 221 555 444, tedy lince vedoucí tentokrát po 14. hodině do 30. červnových hřebíků.

0: Nejen pro trampy, nejen na prázdniny. Vaby Daněk, klasika, hymna Rosa.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A to je zase naše nikoliv jenom prázdninová, ale celoroční klasika. Po 14. hodině na lince 221 555 444, tedy hřebíky. Ale možná, že se dostane i na další prázdninovou specialitu klasiku. Uvidíme taky podle výběru otázek, podle losáže a tažení. Tak už vás vítáme u nás ve vysílání hřebíku za ten 36. Dobrý den, koho, odkud?
4: Dobrý den, Věra z Blážova.
0: Pěkně vítáme, pěkně zdravíme. Tak by se hodilo něco třeba vějíř, větrník nebo něco takového slogem rozhlasu, ale za tři správné odpovědi. Paní Věruško, jinak jak to snášíte ta vedra? Máte recept pro ostatní posluchače, jak to zvládnout?
4: Není, jenom vydržet.
0: Není, vydržať. No a teď ještě vybrat nějakou tu pěknou trojici otázek a taky výhru si zasloužit. 1 až 10, je to na vás.
4: Tak. Zkusím dvojku.
0: Kolik let od založení města si letos připomíná město Šumperk? Za A 750 let, za B 850 let, anebo za C 900 let? Jak to vidíte?
4: Za A.
0: Těch 750 takhle? Rovnou? Uh-huh. Víte?
4: Víte.
0: Víte to výtečně a dvojku máte vyřešenou, Ačko bylo správně. 7,5 století z šumperské historie představuje taky nová výstava v šumperském vlastivědném muzeu, typ na výlet třeba na prázdniny. To byla dvojka.
4: 4.
0: Kolik hráčů nebo zpěváků by tak mohlo mít z této nabídky hudební těleso zvané kvintet? Za A 5, za B 7, za C 10. To je celku jasné, nabízí se to třeba Spirituál Quintet. Bývalo jich tam 5. Ano, to byla 4, druhý bod.
4: A 6.
0: Kterému sportu z nabídky se věnuje Marie Bousková? Za A biatlonu, za B tenisu, za C skoku o tyči.
4: Za B.
0: I to je zcela správně a nejlépe z této nabídky. Ano, Maruška Bousková zmiňována často také ve vysílání, třeba ve sportovních zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Tenistka to je a úspěch nejenom v tenisu přejeme také paní Věrušce, kterou předáváme a už nabízíme na vedlejší lince nějakou pěknou nejenom letní výhru, no třeba i ten vějíř, ovývátko nebo něco pěkného k osvěžení by se tam našlo. Paní Věruška Blážov může vybírat a vy vám nabízíme samozřejmě dál možnost se zapojit do dnešního vydání hřebíků. A doufejme, že třeba buď to získáme od vás pěkný receptík, anebo že vy získáte od nás něco na osvěžení. Tak vás zdravím. Zdravíme, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím, pěkný odpoledne.
0: Dobrý den.
5: Tady Marie ze Šonvaldo a já soutěžím místo vnuka, protože on nechce mluvit, ale soutěže berát. Tak prosím.
0: Tak třeba bude radit, možná v češtině, nebo umí hanácky?
5: Neumí,
0: tak v češtině, tak to dáme dohromady a necháme na vás, jestli budete přepínat čeština, hanáčtěna, nebo to necháme tak, jak to je. A jenom naznačíme, že Bela, dvojka, čtvrka, šestka.
5: Ano, tak mi řekla, že mám dát 10.
0: Dobře, tak 10, já zase se vrátím k tomu zadání a nebudu překládat do hanáčtiny, i když by to šlo.
5: Ptáme se
0: pozor, ale na jeden vlastně cizí název v 10. Zadání je rubeola. Rubeola, to je odborný název jednoho infekčního onemocnění. A teď jsou to za A zarděnky, nebo za B rubeola jsou neštovice, a nebo za C rubeola je spála.
5: No, tak to vůbec nevím a oni také ne. Dejte to poslední, opravdu, já nevím a oni také ne.
0: To spálo, tu spálu, tu můžeme dát, nepřejeme ani spálu, ani neštovice, ani pravé, ani plané, a ani zarděnky a ona rubeola, trošku zní, jako že to bude nějaká rubínová možná vyrážka a oni jsou

0: ty zarděnky, anebo té zardinke.
1: Výborně tedy, no tak pro příště víme, no. Tak desítku máme vyřešenou, pokud by vám taky dělala třeba nějaké potíže, třeba nějaké problémy, rubeola. Do příštích kvízů a k panu Hámovi, a k panu Volnému a k paní Ježkové budeme vědět. Zarděnky, to bylo Ačko, no a co bude dál, to už zjistíme také od dalších uchazečů, kvalifikantů a nominantů. Vítáme vás, právě vás, kdo nás slyšíte teď také přímo v telefonním přístroji. Dobrý den.
2: Přístroj, dobré odpoledne, pane Bosku, Jirka z Vrodku, Přerova.
1: Tak vás přes přístroj zdravíme a pěkně nás slyšíte, dobře v přístroji?
2: Jasně.
1: I v Vrodku, výborně. Tak zkuste možná něco volného, trojka, pětka by tady byla
2: devět.
1: Volná, devítka je taky volná.
2: Prosím.
1: Devítku?
2: Ano, prosím.
1: Jak se jmenuje kapela, se kterou dlouhodobě vystupuje český zpěvák, kytarista a skladatel, taky rodák z Jeseníku, Luboš Pospíšil. Ta jeho kapela tradiční se jmenuje za A ETC, za B 5P, anebo za C Neres.
2: To nevím, Luboš se znám, ale se hraje. Nevíš, tak dej Cčko.
1: Cčko, Neres, nevíš,
3: jo.
1: Neřeš. Neřeš se taky někdy říká v Řešťálovu Nerezu, ale Pospíšilova doprovodná kapela, tak to je prosím 5P. 5P, Luboš Pospíšil, a vidím to na nějakých deskách vyloženě, možná si prohlédněte také diskografii, diskotéku, audio archiv, a nebo se zapojte k dalším otázkám, pokud by vám třeba zrovna tahleta nesedla. Tak je vyřešená, tak je odbavená, tak my přijmeme další hovor a máme ještě co nabídnout. Desítka, devítka, poslední zmiňované vybrané kousky a co dalšího, nabídka pro vás, pro koho, dobrý den.
4: Dobrý den, Marie.
1: Maruško, takže ještě 8, 7 bychom tady pro vás měli a pak ještě 5 a 3.
4: Tak 5.
1: A ta se táže v komediích Líbáš jako Bůh, Líbáš jako Ďábel, hraje také herečka Eva Holubová. Jak pak se jmenuje filmová postava, kterou tam stvárnila? Za A je to Bohunka, za B Helena, anebo za C Kristýna.
4: Helena.
1: Helenku, představte si,
3: Jauaj!
1: Bychom tam taky našli, ale v podání slovenské herečky zrzavé Kamilky Magálové. Kristýnu pak stvárnila Nela Boudová, takže nám zbyla ta Bohunka. To je postava, osoba, kterou obsadila Eva Holubová v Líbáš jako Bůh, Líbáš jako Ďábel. Bohunka tedy Ačko. A my musíme přepočítat, že tady ještě ta troječka a ještě 7, 8. Takže ještě má nabídka k mání a další pán na vybírání, nebo paní, dobrý den.
5: No, pán, tady František Hanušovice, já všichni zdravím, no a vás do rozhlasu.
1: No a tu komedii a paní Holubovou, to byste věděl, Bohunku znáte?
5: Nevěděl, ale vím, že teďka byla v programu, nějaké stanici, myslím neděli nebo sobotu. Ale nevěděl bych.
1: Dobře,
5: ale třeba
1: dobře,
5: by to tak správně typnul.
1: A třeba byste teďka mohl lépe vědět, buď to odpověď na třetí otázku, nebo pak 7, 8. Tak čím začít?
5: Tak dáme tu 3.
1: Je to takové chlapštější, řekněme, ale já myslím, že i dámy posluchačky asi budou vědět, co u automobilu označujeme výrazem hatchback, může se to psát po češtině hatchback, anebo hatchback. Za A je to typ karoserie, nebo za B povrchová úprava auta, anebo za C konstrukce brzdového systému.
5: Já myslím, že Ačko, teda já nejsem řidič.
1: Já taky myslím, i mi to tady píšou, tučně pro jistotu, kdybych jakože nevěděl. Z otevírací zadní části, včetně okýnka, sedan, hatchback, to jsou vlastně rozdíly, dva typy karoserie, kastle, a je to Ačko a je to trojka vyřešená.
5: I když by to koním bylo Cčko, ale je to Ačko, tak dáme stupně.
1: 7, 8. Takže kolik párů ramen, říkáme jim také chapadla, mají vlastně chobotnice? Za A 3 páry, nebo za B 4 páry, a nebo za C 5 párů chapadel?
5: Já myslím, že 3.
1: Definitivně Ačko?
5: No, já řeknu Ačko.
1: Ačko říkáte, ale tady to zabolelo, chňapla nás trošku lehce. anebo si možná usmažíme za trest čtyři páry, nikoli v bílejch koní, ale chapadel, možná trošku nabělalých. Chapadla, čtyři páry a budeme pro příště vědět, možná trošku jako členovci, pavouci, osm nohou a v tomhle případě vlastně totéž. Taková mnemotechnická pomůcka. No a ty další pomůcky, nápovědy, hints, jak se dneska taky v soutěžích moderně říká, mladí říkají, to si necháme zase na příště, protože dva kousky by tady byly, no ale my jedeme po trojicích, my jedeme ve trojicích, třeba zase nejblíže zítra, no a pro někoho i bonusová důležitá užitečná informace už bude prvního nového měsíce.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že padesátka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost,

0: Tomáš.
1: A dobré to udělal, jak jinak každý z cukrářů, pekařů, také kuchařů u nás v pochoutkovém roce. Vlastně tento rok, pochoutkový rok, vaří profíci i cukráři, třeba Pepík Paršálek, taky Vojta Vrtiška. V neděli vám ovšem Patrik Rozehnal letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku opět připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlohačkou a broskovemi. Původně od posluchačky Aleny Doskočilové z Drnovic. Naučíme se je teď dělat ještě jednou s tím profíkem, cukrářem, Pepíkem Maršálkem. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kde mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 ročníků sezon. No a záměrně je tedy nedělají znovu posluchači, ale porodci s jistými obměnami. No a jestli se Pepík Maršálek pustil do jakýchkoliv změn, jestli likérové řezy doznali změn, zjistíme v zápětí.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni. Takže ve vším respektu.
3: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru.
4: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice. Jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
3: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
3: Pokročíme v receptu dál.
2: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a s vanilkou. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
3: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
3: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
3: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
3: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
3: Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
3: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
2: Ano, a já si...
5: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
1: Ale do zpěvu bude prý i nám, když si likerové řezy připravíme, ochutnáme, ovšem možná spíš takové hodně sladké, tak až se trošku ochladí. Jsou výborné, opravdu možná za každého počasí. Recept, tu verzi i podle Josefa Maršálka najdeme kdykoliv na www.pochoutkovýrok.cz. A je tam samozřejmě i původní verze od Aleny Skočilové z Drnovic. No a dvou další neděli dopoledne si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na místě druhém díky rozhodnutí tehdy. Poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky, pečené na skle, které po svém tentokrát upeče cukrář Vojtěch Vrtěška.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Trocha touláním a třeba dáreček, dárková vstupenka na zámek, na hrad, spousta knih, audio knih, ale taky třeba ta velikánská, velkolepá vzpomínková Karel Gott a podpis Ivanky Gottové. Takže něco z Bertramky i pro vás. Kde? No možná ještě v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ano, v té prázdninové červencové tradiční soutěži Rozhlas. To je výhra. Tedy, jakmile zazní, ale pozor, varianta jenom na pár vteřin. Opravdu ten signál, to kratinké, na pár sekund. Tak pokud to zazní, tak se klidně ozvěte a buďte napříjmu a vyberte si potom nějakou pěknou letní výhru od Českého rozhlasu Olomouc v Rozhlas. To je výhra po pár sekundovém signále. Doporučujeme volat 221-555-444, nikoliv po anonci, kde musíme ten signál odprezentovat, ukázat. No a za chvilinku se možná dostane na přetřes v rubrice v jazykovém okénku okolo češtiny. To, co asi na Moravě říkáme často, že něco jde vidět. Je to vidět, nebo jde to vidět? A vadí to. Za chvilku okolo češtiny právě na toto téma.

0: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio

0: seriálová Jitka Zelenková Mít svůj kout. 14:48 už máme. Proč by někomu mohla vadit věta rozdíl jde, nikoliv je vidět? Je to chyba, nebo je to běžná součást češtiny? A jak je to s čechizmy, moravizmy, rozdělením republiky? Prozradí bohemista Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Sloveso jít, tedy pohybovat se, je asi 65. nejčastějším slovem v mluvené češtině. A když se podíváme jenom na slovesa, tak je sloveso jít asi na 11. místě co do frekvence. Protože má sloveso jít poměrně neurčitý význam, dá se použít ke mnoha různým účelům. Například slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí celkem 16 různých významů slovesa jít. Je tam například význam je to možné, je to proveditelné, ve větách jako to by šlo, nebo takhle to dál nepůjde. A nebo tam figuruje jako prostředek, kterým se vyjadřuje překvapení, odmítání přímo nějakého faktu. To když třeba nějaká babička řekne, ale jdi, to snad není možné. Sloveso jít má tedy velký potenciál vyjadřovat možnost nebo nemožnost nějakého děje, stavu nebo skutečnosti. A teď už jsme u toho, na co bych se dneska chtěl podívat. Totiž na věty typu rozdíl jde vidět, ve smyslu lze vidět rozdíl. Nebo musí se to udělat tak, aby šel vidět kontrast, ve smyslu, aby bylo možné vidět kontrast. Citlivější uživatel češtiny si asi nad podobnými větami položí otázku, jestli jsou spisovné, jestli se tedy hodí i do nějakého náročnějšího textu. A tady narážíme na skutečnost, že spisovná čeština není a ani nemůže být popsána kompletně. Máme dobře stanovený pravopis, máme celkem jasně definovanou spisovnou výslovnost a spisovné skloňování a časování, ale v těch dalších jazykových rovinách máme o spisovnosti jen více či méně určitou představu. A právě skladba věty je z hlediska spisovnosti a nespisovnosti popsána jen málo. Tak tedy zpátky k větám jako rozdíl jde vidět. Myslím, že celkem nebudeme pochybovat o tom, že sloveso jít se v češtině běžně a bezproblémově spojuje s infinitivy všech možných sloves a vyjadřuje tu proveditelnost něčeho. Můžeme třeba říct, nešlo to zamknout, nebo půjde to ještě spravit? A nebo třeba dveře jdou otevřít jen z jedné strany. Potíž ale nastane, když se má sloveso jít spojit se slovesy, která vyjadřují smyslové vnímání, což jsou právě slovesa jako vidět, slyšet nebo cítit. Věty jako šlo slyšet, že má unavený hlas, jsou takové trošku divné a plyne to právě z určité exkluzivity sloves smyslového vnímání, která mají ve větě možnosti a schopnosti trochu jiné než většina ostatních sloves. Všimněme si například, že slovesa vnímání můžou vystupovat v konstrukcích se sponou, jako jsou tyto. Je vidět, že ses učil. Nebo je slyšet, že zpívá v koupelně, a ne třeba v pokoji. To, že někdy říkáme jde vidět, anebo jde slyšet, je vlastně taková ozvěna konstrukcí typu je vidět a je slyšet. Místo tvaru slovesa být je tu tvar slovesa jít, který se tu dostává právě kvůli tomu potenciálu vyjadřovat možnost. A ještě bych řekl, že věty typu rozdíl jde vidět jsou celkem časté právě tady na Moravě. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

západního České republiky jsou detekovatelné srážky a možná i bouřky, jak je to s případnými výstrahami pro olomoucký region. Tak to se dozvíme společně, když budete dál poslouchat Český rozhlas Olomouc a zprávy v 15 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Meteorologové varují před bouřkami s přívalovými dešti. V Lipové Lázních je nové oblastní informační centrum. Tenistky Plíšková i Bousková jsou ve druhém kole Wimbledonu. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo. Teploty do 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Výstrahu před silnými bouřkami vydali meteorologové pro Olomoucký kraj. Platí od teď do 23 hodin. Lokálně se můžou v regionu vyskytnout přívalové deště a krupobytí, říká Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Největší nebezpečí se týká zejména západnějších částí našeho regionu, kde budou bouřky vznikat a postupně budou se rozšiřovat i na zbylé území. Jedná se v bouřkách o nebezpečí zejména přívalových srážek s úhrny i kolem 50 mm, mohou se vyskytovat i kroupy kolem 2 cm.
1: Zástupci Sdružení cestovního ruchu Jeseníky otevřeli v Lipové Lázních nové oblastní informační centrum. Předchozí sídlilo v pasáži Slovan v Jeseníku. Investice si vyžádala necelé 4 miliony korun. Nové centrum má zlepšit služby pro turisty, ale taky spolupráci mezi jednotlivými infocentry z regionu. O turistice v oblasti je vicepředseda správní rady Sdružení Petr Mudra.
3: Obec Lipová se samozřejmě rozvíjí turisticky, velmi výrazně tomu přispěly lázně, takže i přirozeně to ičko sem patří, je to u cesty. A my v tom vidíme i takovou logistickou pomoc tím informačním centrum, protože v centru města, kde se špatně parkovalo, bylo to ve druhém patře a těžké materiály se nosily, takže splňuje to veškeré očekávání, které jsme do toho vkládali.
1: Publikum divadla Šumperk čeká v příští sezóně 5 premiér a 1 nová inscenace pro děti. Se zkouškami už herci začali. Jako motto příští sezóny si zvolili Teď nebo nikdy. Podle dramaturga Michaela Sodomky spojuje hlavní postavy připravovaných inscenací to, že stojí před zásadním životním rozhodnutím.
4: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, možná to pořád nějak odkládali, možná k tomu nebyly určité okolnosti, ale nyní už přestává ten čas výmluv. A vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že vlastně pro nás je tam spousta výzev, že jsme si opravdu řekli, teď nebo nikdy zkusíme, co půjde. Sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Postoupila i Marie Bousková. S Australankou Gibsonovou si poradila 6-1, 3-6 a 6-2.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě zítra čekejte dopoledne polojasno až oblačno a jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne má být postupně zataženo s přehánkami už na většině území. Místy pozor i na bouřky, silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 295 ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto u Lipníku nad Bečvou. A zdržet se můžete v Olomoucké ulici v Hlubočkách. Střetlo se tam osobní auto s motorkou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Humor, legrace až sranda, scénky za hodinku po 16. hodině v 16.04 u Humoriáda, třeba i s vaší spoluúčastí, co by výběrčích po telefonních linkách a v SMS-kách, takže za hodinku. No a do té doby třeba návaznost na zpravodajství v 15 hodin, zpravodajsko-publicistický blok a léčba v hyperbarické komoře, kterou nasadili zdravotníci některým pacientům po pondělní hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. O níž jsme vysílali, o níž jsme vám říkali. Takže další vývoj, co se při té nehodě vlastně přihodilo, co se stalo, uslyšíme určitě do 16. hodiny. Také v tom zpravodajsko-publicistickém bloku u nás v Českém rozhlase Olomouc. Dobré odpoledne.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: tak na ně upozorňujeme, tak s ní pro jistotu počítejme, no v těchto vedrech není divu, ale třeba vyčistí vzduch. Také letošní prázdniny i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete každý den cestovat po zámcích. Ano, druhá série Zámeckého léta nám nabízí další víc než 50 památek, které stojí za to navštívit, až bude přívětivější počasí. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. dopolední soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky a třeba i zámecké letní ponožtičky, až budou potřeba. Teď už ale předejme slovo průvodci zámeckým létem rabeti Františkovi Mária Kinskému, který prozradí a připomene ten dnešní cíl.
1: Zámecké léto. Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
2: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
3: Většinou teda chodím do zahrad.
2: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říci také něco o historii objektu.
3: Byla tady tvrz už ve 12. století. Na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela. V tom 17. století tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
2: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
3: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
2: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
3: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentovalo dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
2: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
3: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ještě do 16. hodiny se dozvíme to, co v učebnicích tedy prý opravdu podle Martina Písaříka nebylo. Nová rubrika také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, co v učebnicích nebylo na téma. No, je to tady tak napsáno, porody, rekordmani v porodu a porodnictví ve zvířecí říši. Jak rychle porodí a je březí vlastně i s tím porodem, včetně taková vakomyš, jestli to náhodou není i tryskomyš, zjistíme do 16. hodiny. A kdo se trápí, nechce tě trápit, tak i to tam Martin Písařík zahrne. Teď krásné osvěžení od nedvědů.

0: víkendový den.
1: Dobré odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Olomouc, 130. červnové, stále ještě horké. No také co se týká témat ve zpravodajství a publicistice, jak od nás víte, zranění 7 osob si vyžádal pondělní únik oxidu uhelnatého v areálu bývalého pivovaru v olomoucké městské části Holice. Jedovatého plynu se nadýchali dělníci při bouracích pracích. Další podrobnosti zjišťoval aktuálně reportér Josef Čermák. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, neštěstí se stalo včera před 1:30 odpoledne. Další podrobnosti mi řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: 7 mužů provádělo bourací práce. Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se osoby postupně nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
2: Na místo kromě policistů a zdravotnických záchranářů vyjeli taky hasiči, mimo jiné i se speciálním protiplynovým vozidlem s rozšířenou detekcí. Pokračuje mluvčí Radek Buriánek.
4: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány, a opět ošetřování za spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje policií České republiky.
1: Do kterých nemocnic záchranáři zraněné převezli?
2: 4 muže, kteří se oxidu uhelnatého nadýchali lehce, odvezli do nemocnic v Prostějově a v Přerově. Zbývající 3 na urgentní příjem Olomoucké fakultní nemocnice. 2 z těchto pacientů v nejvážnějším stavu krátce na to jeli do městské nemocnice Ostrava. Tamní zdravotníci u nich ještě včera zahájili léčbu v hyperbarické komoře. Ta se provádí v takzvaných expozicích po dobu 120 minut. U intoxikací bývají obvyklé 1 až 3 expozice. Jak léčba v hyperbarické komoře funguje, mi vysvětlil primář Centra hyperbarické medicíny městské nemocnice Ostrava Michal Hájek.
5: Pacienti teda jsou napojeni na vlastně zdroj 100% kyslíku, ta komora je tlakovaná na určitý tlak, znamená tam, je to přetlaková komora z toho důvodu, že ten tlak je vyšší než běžný atmosférický tlak. Konkrétně u tady tohoto typu poranění vlastně se aplikuje tlak zhruba 15 metrů vodního sloupce, to znamená 2,5 atmosféry celkově.
1: No a ještě dodejme, prosím, jestli si vypátral, jak na tom ti pacienti z ostravské nemocnice vlastně jsou.
2: I na to jsem se zeptal primáře Michala Hájka. Dnes dopoledne mi řekl, že jejich stav je stabilní. Léčbu v hyperbarické komoře měli absolvovat i během dneška. Jeden z mužů byl na jednotce intenzivní péče a dnes by měl být propuštěný domů. Druhého zdravotníci hospitalizovali na oddělení ARO. U tohoto muže primář Hájek předpokládá, že v nemocnici ještě několik dní bude muset zůstat. Pacient z Olomoucké fakultní nemocnice je ve vážném stavu napojený na umělou plicní ventilaci. Co se týká hospitalizovaných z Prostějovské nemocnice, ti by měli být propuštěni domů během dneška. Stejnou informaci mám i k jednomu z pacientů z Přerovské nemocnice. Druhý přerovský pacient je stabilizovaný a k dopolední mám informaci, že se čekalo na výsledky vyšetření.
1: Další vývoj úniku jedovatého plynu a zasažených dělníků při bouracích pracích z Olomouce Holice a Joška Čermák. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: tohle už nelze dál odkládat. No, protože už vlastně od včerejška, oficiálně pak do konce července, nabízíme den co den někdy během toho vysílacího dne Českého rozhlasu Olomouc v našem programu. Ano, ten důležitý několika sekundový signál, to znamení, po kterém se volá, potom se na poprvé, maximálně na podruhé, ale já myslím, že zpočátku těch kol, hlavně na poprvé, určitě získá nějaké pěkné potěšení, tu krásu nelze popsat slovy a už to nelze odkládat, tak přivítejme, ale naprosto, jak jsem tady před chvilinkou použil, s dovolením tryskomyšní rychlovku, paní Elišku, pěkně zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne, máte pravdu, opravdu jako tryskomyš.
0: O tryskomyších ještě bude řeč za pár minut úplně v jiné souvislosti, tedy nečekané, ale to byla rychlost, to byla rychlovka, no v tomto počasí, tak opravdu jste přiseděla s tlačítkem skoro na spoušti, tedy s rukou na tlačítku na spoušti skoro u telefonu.
1: Ano, je to tak. Tak. Udělala jsem mátový sirup a čekala jsem.
0: Tak krása, takže zásluhy by mohly být za tu dobře odvedenou vonavou práci, možná i osvěžující. No my tady sirupy nemáme, ty podléhají rychlé zkáze, ale jakékoliv výhry vás poprosíme, kdybyste si rádi vytáhli tady určitě a pak třeba za námi během prázdnin přijeli a věcné kousky si převzali osobně. Dostanete k tomu totiž případný bonus, když se za námi stavíte osobně, ale pro co, to ještě nevíme. Paní Eliško, na poprvé nebo na podruhé by to chtělo číslo 1 až 33, ale jednou už bylo použito.
1: Já vím, no, já si dám dvojku, to je únor, měsíc mého narození, tak uvidíme, co mě přinese.
0: No, tak je to výhra pěkná, tu krásu nelze popsat slovy, ale já přečtu, že pod dvojkou, která byla volná doteď, se skrývá toto krásné souhvězdí. Je to prosím bezdrátová nabíječka Renault a také CDčko šikovného Matěje Metoděje Štrunce z rodu Štruncových, jmenuje se Lidověk. No a když si tedy pro věcné výhry dříve nebo později přijedete k nám, tak dostanete ještě malinkatý přívažek, ještě takový malý bonusek pro všechny, co se za námi staví. Bezdrátová nabíječka Renault a CD Matěj Metoděj Štrunc Lidověk pro paní Elišku z Václavova. Moc gratulujeme.
1: Děkuji moc, je to krásná výhra, jsem potěšená a určitě
0: bude
1: pěkně.
0: A nabíjet se to bude ještě lépe, takže užitečné i pěkné výhry nabízí letošní soutěž Rozhlas, to je výhra. Třeba zase zítra, už oficiálně 1. července, paní Elišce, moc gratulujeme a zítra se těšíme na další účastníky.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: vzduchu v éteru je prý láska Lávis Indiér. Nejdelší a nejkratší Březost, tak se oficiálně jmenuje to dnešní vydání Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

zpívalo by se zpívalo do Aleluja, tak se jmenuje ta písnička v originále Aleluja. U nás ovšem Magdalena a Marta Kubišová. A co dál? My už jsme zvali třeba na to, co bude po 16. hodině po zprávách Českého rozhlasu Olomouc, že jste zváni také do Humoriády a to i s Honzíkem z Arabely. Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal a vy v Humoriádě už za pár minut. Teď je 15.56, tak ještě zjistit, co nového nejen u nás v olomouckém regionu. U nás ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. A do té doby pohlazení, potěšení, pofoukání do horkého odpoledne od kapely Scorpions. Jedna andělská, Send Me an Angel.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Cestující v Kojetíně se dočkají nové výpravní budovy na nádraží. Chodníky v Ostružnické ulici v Olomouci už jsou opravené. Olomoučtí hokejisté vstoupili do 9. týdne letní přípravy. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo. Teploty do 31 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetíně čeká v závěru roku demolice. Nahradí ji přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku. Uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic.
2: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci.
0: Dělníci dokončili po 3 měsících opravu chodníků v Ostružnické ulici v centru Olomouce. Jejich stav byl havarijní. Investice vyšla na víc než 3 miliony korun. Podle informací na webu města radní chtějí v opravách tras pro pěší v centru pokračovat příští rok. Práce by se měly týkat chodníků v Rigrově a Ztracené ulici. Do zastínění a nových herních prvků dětského hřiště ve Smetanových sadech bude investovat samospráva Šumperku. V parku nechá taky umístit vodní mlžítko nebo jiné zařízení pro osvěžení, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Město Šumperk pokračuje v modernizaci dětských hřišť. Na dětském hřišti ve Smetanových sadech se v brzké době objeví nové herní prvky. Plánujeme i obnovu těch stávajících. Pobyt rodičů s dětmi na hřišti během letních veder pak zpříjemní i nové zastínění.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejisté vstoupili do 9. týdne příprav před novou sezónou. Do kádru A týmu přibylo 11 nových jmen, s týmem se ale aktuálně chystá jen 6 z nich. Cizinci Freibergs, Berglund, Senišin a Spodňák a Čech Gevíze mají individuální plány. Se zbytkem posil se pečlivě seznamuje i trenér Petr Svoboda.
4: Poznáváme nový tváře, je tady i spousta tréninků, které jsou na krev a právě tam vidíte, jak kdo se k tomu umí postavit. Samozřejmě sledujeme i při hrách, když prohráváte, když se vám nedaří, jak reagují na ty situace, takže si ty hráče vlastně načítáte, abyste věděl, co od nich můžete čekat a už jim dáváme vlastně ty instrukce, co se nám líbí, co se nám nelíbí.
0: První přípravné utkání se hraje Olomouc 11. srpna s Vítkovicemi.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji dopoledne polojasno až oblačno a jen ojediněle se objeví přehaňky nebo bouřky. Odpoledne má být postupně zataženo, s přehaňkami už na většině území. Místy pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách kolem 20. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 před exitem 298 Lipník nad Bečvou a to ve směru na Ostravu, stojí tam porouchané auto. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
3: Ondřej Kepka.
2: Nadechla se. Nebo lžu. Je
3: ne,
2: prázdně.
3: Ne, jsem to já. Ano, ano,
2: a je prázdninově naladěn, Ondra?
3: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
2: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
3: Výborně.
2: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
3: Jdem na to.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu. Víte, a o to tady jde a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš přinesli skleničky a je to. To je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
2: No, vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Já návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi

0: filmy autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, to byl jako blbost.
1: On to měl konkrétního člověka.
0: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty umíš.
1: Takže my jsme někde viděli dublera.
0: No, ale jenom v jednom.
1: No, teď už si nejsme jistí,
0: jestli je to ten pravý.
1: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli to není, přijede ten pravý a na jeho dubler.
0: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
1: A ze zadu jenom.
0: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
1: Takže ti trénoval vyloženě.
0: Jo, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem takovo si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
1: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je tu pořad Humoriáda.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Čebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Zdravím, Králové, vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
6: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
6: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, To by chtělo...
9: Co?
8: No trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak. Stůl takhle.
8: No.
7: Tak dobrý.
8: No takhle
7: dobrý.
8: By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vemu ještě trochu ty slivovici.
9: Ne. Ale... Nepij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
9: To jo.
1: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na ledomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A ty jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
2: Hmm.
10: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
2: Ano.
10: To byla pro ní banalitka. Ale to
2: a
10: pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu.
10: Mm-hmm.
2: A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme. a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla? Že se třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
2: jako,
1: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Mysel a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal bezky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfalt uvozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04, nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Však jsem tě žehlila ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No,
4: ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo?
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano? A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já už, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
4: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
4: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
4: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Přibral mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Lakýrky.
4: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
4: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, předmět z referátu není jako umí nádobí.
5: Ne.
4: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
4: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
4: A připrav mě vykartáčový světle žady.
5: Jo, já vykartáču.
4: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím.
4: Já se tě poslíkám, kolik je hodin, podívej se
5: na to, pojď tak hodná.
4: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani být vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším na slyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci při otrávení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem. Kvůli parnému počasí některé soudy v kraji upravily pracovní dobu. Krnov spustil službu práce za stravenky pro lidi v těžké životní situaci. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo. Teploty do 31 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Dělníci otrávení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Právě z čerpadla se mohl uvolnit toxický plyn. Policie případ dál vyšetřuje. 7 lidí se včera otrávilo při vyklízení areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. 2 muži byli v kritickém stavu. Jednoho museli přivolaní záchranáři resuscitovat. Více Veronika Jeřábková z Olomoucké fakultní nemocnice.
2: Mohu potvrdit, že ve fakultní nemocnici Olomouc máme na jednotce intenzivní a resuscitační péče jednoho pacienta. Ten je ve velmi vážném stavu na umělé plicní ventilaci. Další 2 pacienti byli převezeni do Ostravy.
1: Více se dozvíte v této hodině v našem vysílání. Zkrácenou pracovní dobu mají v těchto dnech pracovníci Krajského soudu v Olomouci. Končí o 12:30 odpoledne. Vedení soudu přistoupilo k omezení kvůli vedrům. Na rozdíl od soudních síní mnohé kanceláře nejsou klimatizované. Uvedl to mluvčí soudu Jaromír Paroubek.
3: Nařízená jednání si vesměs korigují příslušní soudci či předsedové senátu a v tomto směru se zaměstnanci těchto jednání účastní, ale samozřejmě z důvodu toho, že účastníci se omlouvají z důvodu vysokých teplot, tak může dojít k odročování některých nařízených jednání.
1: Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká vedoucí sociálního odboru Krnovské radnice Ivo Zdráhal.
4: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bez domova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni. Sport.
1: Tenista Jakub Menčík hraje ve Wimbledonu zápas prvního kola s Britem Samuelem. První set prohrál rodák z Prostějova 5-7, druhý ale před chvílí vyhrál 6-3. To tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková už mají v All England Clubu jisté druhé kolo. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0. Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle s přehaňkami nebo bouřkami, odpoledne má být postupně zataženo, s přehaňkami už na většině území, místy pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D35 na 294,5 kilometru za Dolním Újezdem ve směru na Ostravu stojí tam porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Je tu den v kraji, ve kterém se budeme hodně věnovat povětrnostní situaci, protože za okny stále velké vedro, ale přeci jen hodně se mluví o bouřkách, no a jak budou vydatné, o tom si budeme povídat především s meteorology přibližně v 17 hodin a 15 minut. Také se podíváme na Jesenicko, kde v Lipové Lázních dnes sdružení cestovního ruku Jeseníky slavnostně otevírá nové oblastní informační centrum. Jak už bylo zmíněno ve zprávách, budeme si všímat úniku oxidu uhelnatého v areálu bývalého pivovaru v olomoucké městské části Holice a jaké to mělo následky na lidi, kteří tam pracovali. Čeká nás paraatletika, startuje už ve čtvrtek Grand Prix Olomouc na stadionu té je Lokomotivy. No a dá se očekávat, že to bude zase velké, protože se představí absolutní špička. No a podíváme se samozřejmě na závěr i do zoo. Hezký poslech.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Se souhrnem zpráv už je ve studiu připraven Jan Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Výstrahu před silnými bouřkami vydali meteorologové pro Olomoucký kraj. Platí do 23 hodin. Lokálně se můžou v regionu vyskytnout přívalové deště a krupobytí, říká Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Největší nebezpečí se týká zejména západnějších částí našeho regionu, kde budou bouřky vznikat a postupně budou se rozšiřovat i na zbylé území.
2: Více o počasí už za chvíli. Ústecký kraj vyjádřil nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, řekl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO. Dělníci dokončili po třech měsících opravu chodníků v Ostružnické ulici v centru Olomouce. Jejich stav byl havarijní. Investice vyšla na víc než 3 miliony korun. Podle informací na webu města radní chtějí v opravách tras pro pěší v centru pokračovat příští rok. Práce by se měly týkat chodníků v Rigrově a Ztracené ulici. Zástupci Sdružení cestovního ruchu Jeseníky otevřeli v Lipové Lázních nové oblastní informační centrum. Předchozí sídlilo v pasáži Slovan v Jeseníku. Investice si vyžádala necelé 4 miliony korun. Nové centrum má zlepšit služby pro turisty, ale taky spolupráci mezi jednotlivými infocentry z regionu. Podrobnosti se dozvíte v téhle hodině v našem vysílání. Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. V areálu kulturní památky trhají květiny, poškozují mobiliář nebo nepovoleně rybaří. Správci zámku proto rozhodli, že park se bude zavírat o 2 hodiny dřív než teď. Od července tak bude přístupný od 7 do 18 hodin.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Předpověď počasí je samozřejmě nedílnou součástí dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc a já jsem moc rád, že mohu na telefonní lince přivítat Evu Richteríkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co tedy můžeme očekávat, protože ty teploty kolem třicítky se drží už hodně dlouho, ale hlavně v současnosti se mluví o bouřkách. Tak povídejte, jaký je výhled na dnešní večer a ráno zítřejší.
2: Je to tak, už nás ovlivňuje frontální rozhraní, které právě odděluje ten velmi teplý vzduch od chladnějšího na západě, severozápadě. A právě na tomto rozhraní by měly dnes vznikat bouřky. V podstatě nyní se vytvářejí nějaké bouřkové seskupení na Vysočině a očekáváme, že v průběhu pozdějšího odpoledne nebo večera a noci by se oblast s bouřkama mohla přesunout i nad Olomoucký kraj a postupovat nebo se rozšiřovat směrem k severovýchodu. Takže v těch severnějších částech regionu by mohly dorazit bouřky spíše až v nočních hodinách. Nicméně ta inicializace těch bouřek je velmi nejistá, ale dopady by mohly být výrazné, kroupy kolem 2 cm až 50 mm srážek v přívalových srážkách a také nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Během noci potom ta srážková činnost by měla slábnout, nebo ty projevy by měly slábnout, ale může se stát, že přeháňka nebo bouřka se vyskytne i v ranních hodinách. Teploty během noci potom klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia. Přechodně se může i vyčasit na skoro jasnou oblohu a vítr už povane kromě těch bouřek slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A ten výhled na celý zítřek, tedy pořád ty bouřky budou v permanenci i třeba do zítřejších večerních hodin?
2: Ano, je to tak. Dopoledne těch přeháněk a bouřek bude méně a budou mít pravděpodobně slabší projevy. Odpoledne pak očekáváme přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnout přeháňky, místy i bouřky. Na ten zítřek je ta pravděpodobnost toho výskytu těch bouřek větší a projevy by mohly být podobné jako dnes. To znamená, očekáváme opět i možnost přívalových srážek, krupovití, případně silných nárazů větru. Teploty

0: Během zítřka ještě po na většině území vydrží na 27 až 31 stupních Celsia. Chladněji už bude na Jesenicku, tam budou teploty kolem 25 a na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr zpočátku povane slabý, proměnlivý, odpoledne ale intenzivní, bude severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a zejména v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Říká Eva Richteríková, díky za informace, byť nebyly extra potěšující, a zase někdy naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: No a pro vás ostatní budeme mít výlet do Lipové Lázní, kde se otvírá nové informační centrum. Co všechno v něm turisté najdou, se dovíte už za pár minut.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
1: Rozhlas, to je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a my se v tuto chvíli už vypravíme do Jeseníků, kam zamíří jen v letní sezóně víc než milion turistů. Nově mohou využít oblastní infocentrum, které otevřelo v pondělí v Lipové Lázních. Pomoci má dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který se po loňských povodních postupně vrací do normálu.
1: Oblastní turistické informační centrum Jeseníky v tuto chvíli zažívá svůj start.
2: Nové turistické centrum se nachází vedle hasičské zbrojnice v Lipové Lázních. Pokračuje ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
3: Lipové Lázně je místo poznání a odpočinku, které je na spojnici jednak hlavní cesty, to znamená automobilová doprava, je na spojnici cyklostezky, moravské stezky a také turistické stezky, tak je to místo ideální.
2: Modulární centrum vzniklo za necelého půl roku. Rozdělené je do dvou částí, popisuje Rak.
3: Na část je právě ta informační zóna, kde ten člověk si může jednak nakoupit věci, občerstvit se a získat potřebné informace. Díky smart obrazovce vlastně poskytujeme informace 24/7 365 dní v roce. A ta druhá část je multimediální část, kde mohou právě školy, školky, různé skupiny získávat informace o Jeseníkách formou multimediální prezentace a tam máme také kancelář jako zázemí.
2: V areálu se nachází také zóna pro cyklisty, dodává Rak.
3: Vlastně non-stop dispozici elektronabíjecí stanice pro elektrokola, také servisní point a vlastně odpočívadlo pro elektrocyklisty nebo cyklisty jako takový.
2: Celý projekt stál necelé 4 miliony korun, říká předseda správní rady Petr Mudr.
4: Z toho 85% bylo hrazeno z integrovaného regionálního programu. Spolupodílelo se Olomoucký kraj a samozřejmě Sdružení cestovního ruchu.
2: Nové centrum má být jedním z kroků, které pomůžou zlepšit služby pro turisty, ale také spolupráci s dalšími infocentry v regionu. Přispět má také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, uvádí Rak.
3: Informační centrum by mělo být další z těch podpůrných kroků pro to, aby cestovní ruch v Jeseníkách fungoval co nejlépe a jeho intenzita byla co nejrozumnější.
2: Nové informační centrum vítá i nezávislá místostarostka Lipové Lázní Jana Kavková.
5: Pro obec je to, si myslím, důležitý bod, protože sice máme informační centrum, ale tady toto by mělo být otevřeno vlastně denně pro ty návštěvníky a může rozšířit ty informace o našich horách a vlastně o naší obci.
2: Podle Raka centrum nabídne turistům vše potřebné k plánování pobytu v Jeseníkách.
3: K součástí samozřejmě těch informací je jakási prioritizace třeba typů na návštěvy, na výlety do míst, které netrpí v Jeseníkách overturismem, což jsou třeba Rychlebské stezky, Žulovsko, Javornicko, ale samozřejmě se tady dozví ty klíčové informace o tom, kam vyrazit, kde získat nějaké slevy a kde případně zkombinovat různé služby v Jeseníkách, aby tu zůstali co nejdéle.
2: Do budoucna chce Sdružení cestovního ruchu Jeseníky informační centrum rozšířit o plastickou 3D mapu Jeseníků i dětský koutek. Z Lipové Lázní Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: A co nás čeká dál? Podíváme se, jak to vypadá s lidmi, kteří se v pondělí hromadně otrávili oxidem uhelnatým v Olomouci. Poslouchejte.

0: Tak to je samozřejmě paráda, jak zpíval Karel Zich, ale velkou parádu neudělalo 7 dělníků v Olomouci. O co jde? Přiotrávili se jedovatým oxidem uhelnatým, a to v pondělí, kdy vlastně unikl tento nebezpečný plyn a zdrojem bylo s největší pravděpodobností proudové čerpadlo. Dělníci ho používali v místnosti při bouracích pracích. Více informací k případu hromadné otravy přinesl do studia Českého rozhlasu Olomouc Joška Čermák, kterého zpovídal Bořek Volný.
1: Neštěstí se stalo včera před 1:30 odpoledne. Další podrobnosti mi řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: 7 mužů provádělo bourací práce. Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se osoby postupně nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
1: Na místo kromě policistů a zdravotnických záchranářů vyjeli taky hasiči, mimo jiné i se speciálním protiplynovým vozidlem s rozšířenou detekcí. Pokračuje mluvčí Radek Buriánek.
3: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány, a opět ošetřování za spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje policií České republiky.
4: Do kterých nemocnic záchranáři zraněné převezli?
1: 4 muže, kteří se oxidu uhelnatého nadýchali lehce, odvezli do nemocnic v Prostějově a v Přerově. Zbývající 3 na urgentní příjem Olomoucké fakultní nemocnice. 2 z těchto pacientů v nejvážnějším stavu krátce na to jeli do městské nemocnice Ostrava. Tamní zdravotníci u nich ještě včera zahájili léčbu v hyperbarické komoře. Ta se provádí v takzvaných expozicích po dobu 120 minut. U intoxikací bývají obvyklé 1 až 3 expozice. Jak léčba v hyperbarické komoře funguje, mi vysvětlil primář Centra hyperbarické medicíny městské nemocnice Ostrava Michal Hájek.
5: Pacienti teda jsou napojeni na vlastně zdroj 100% kyslíku, ta komora je tlakovaná na určitý tlak, znamená tam, je to přetlaková komora z toho důvodu, že ten tlak je vyšší než běžný atmosférický tlak. Konkrétně u tady tohoto typu poranění vlastně se aplikuje tlak zhruba 15 metrů vodního sloupce, to znamená 2,5 atmosféry celkově.
4: No a ještě dodejme, prosím, jestli si vypátral, jak na tom ti pacienti z ostravské nemocnice vlastně jsou.
1: I na to jsem se zeptal primáře Michala Hájka. Dnes dopoledne mi řekl, že jejich stav je stabilní. Léčbu v hyperbarické komoře měli absolvovat i během dneška. Jeden z mužů byl na jednotce intenzivní péče a dnes by měl být propuštěný domů. Druhého zdravotníci hospitalizovali na oddělení ARO. U tohoto muže primář Hájek předpokládá, že v nemocnici ještě několik dní bude muset zůstat. Pacient z Olomoucké fakultní nemocnice je ve vážném stavu napojený na umělou plicní ventilaci. Co se týká hospitalizovaných z Prostějovské nemocnice, ti by měli být propuštěni domů během dneška. Stejnou informaci mám i k jednomu z pacientů z Přerovské nemocnice. Druhý přerovský pacient je stabilizovaný a k dopolední mám informaci, že se čekalo na výsledky vyšetření.
0: Řekl reportér Josef Čermák, kterého s aktuálními informacemi k případu hromadné otravy v Olomouci přivítal ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Bořek Volný. Den v kraji.

0: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Legendární prodavač Michala Tučného zazněl v dnešním dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc, kde se v tuto chvíli přesuneme ke sportu, protože 4 dny bude Olomouc patřit světovému poháru v paraatletice žen. Představí se závodnice z celkem 45 zemí světa. No a protože tento světový pohár v atletice žen, tedy Grand Prix Olomouc, startuje na stadionu té Lokomotiva už pozítří, tento čtvrtek 2. července. Tak je třeba prozradit, že série opět představí absolutní špičku a závodnice budou bojovat o body do světového poháru v několika disciplínách. Navíc budou pro návštěvníky připraveny různé soutěže o hodnotné ceny, mezi kterými například let balónem. Ale více vám už teď prozradí ředitel organizačního týmu Pavel Vrzala.
1: Vzhledem k tomu, že se počet zemí rozšířil na 45 ze 42 a počet atletek z 150 na 194, jsme byli nuceni rozšířit ten formát z dvoudenního na třídenní, takže to bude probíhat 2. až 4. července, čtvrtek až sobota.
2: Opět se bude běhat, vrhat a házet?
1: Ty disciplíny, ty základní vrhačské, jsou koule, oštěp, disk a kuželka. Samozřejmě budeme tady mít i skok do dálky. No a na dráze se de facto bude dít to, co pro všechny zdravé atlety je běžné na normálních soutěžích.
2: Teď to vypadá, že se blíží ještě trénink, trénuje se do poslední chvíle.
1: V tom parasvětě je to úplně stejný jako u zdravých atletů, oni musí ladit svou formu úplně stejně jako všichni zdraví, takže předpokládám, že vzhledem k tomu, že je vždy od závodníků z cizích zemí požadavek na tréninkové časy, že se bude trénovat až do poslední chvíle, tak aby tady závodnice podali ty nejlepší výkony, protože na ty jsme tady v Olomouci zvyklí a jsem pyšný na to, že jsme v loni zaznamenali dva světové rekordy od Iriny Tyšenko z Kazachstánu.
2: Já využiju toho, že na vozíku okolo nás teď projela koulařka Eva Kacanu. Kdo z domácích bude závodit?
1: Máme tady Beatu Hruškovou, ta bude reprezentantkou Olomouckého atletického klubu, ale Česká republika dodá celkem 16 atletek s Terezou Jakšovou, Anou Luxovou, Evou Bernou plus Miroslava Adámková, kterou olomoucky diváci znají pod jménem Obrová za Svobodna, takže máme tady kompletní českou paraatletickou špičku a já si myslím, že diváci se mají rozhodně na co těšit.
2: Pro vás jsou určitě důležité také plné tribuny.
1: Já samozřejmě bych strašně rád přivítal všechny olomoučáky tady na atletickém stadionu té Lokomotiva ve čtvrtek 2. července od 9.30 do 12 hodin, to bude ten dopolední blok, a pak od 15 hodin do 18, to bude ten blok odpolední. A máme pro diváky letos připraveny premiéry diváckých soutěží, které budou inklinovat k tomu paralympijskému sportu, takže budou si moct vyzkoušet různé paralympijské disciplíny nebo to, jaké to je dělat sport na vozíku, takže tu diváckou zónu máme připraveno i s vodními prvky, protože očekáváme horký počasí. No a kromě toho, že vstup je zdarma, tak všichni dostanou u vstupu vstupenku, která bude slosovatelná a máme tady opravdu velice hodnotné ceny. Každý den budeme losovat třeba o let balónem, o různé poukázky. Firma, která vyrábí dalekohledy, která se stala letos s naším hlavním sponzorem, tak dodala i dalekohledy, o které budou diváci a také tedy i atletky bojovat. Takže pevně věřím, že ti, co v Olomouci zůstanou, že zavítají na atletický stadion a že přijdou podpořit ten paralympijský sport, paraatletiku, protože jak Český paralympijský výbor má ve svém sloganu, sport je jenom jeden. Takže olomoučáci, přijďte fandit.
2: Říká a zve ředitel organizačního týmu světového poháru v paraatletice v Olomouci Pavel Vrzala. Více informací najdete na webových stránkách Grand Prix Olomouc. CZ. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: No a za chvilku se v našem prázdninovém seriálu vypravíme do pavilonu Kalahary v olomoucké zoo za hrabáči kapskými. Pořád je na co se těšit.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Zajímavé zvíře jménem hrabáč kapský najdete také v olomoucké zoo, která letos slaví 70. Hrabáč žije ve střední a jižní Africe v buších, savanách a stepích. Rozhrabává termitiště a mraveniště a s dlouhým jazykem pojídá jejich obyvatele. Více nám poví Pavel Javůrek.
1: Patří mezi soumračná zvířata, což značí to, že přes den prostě nejčastěji ten návštěvník spatří tak, jak je tu vidíte i vy se mnou. Oni jsou zalezlí v té vytápěné noře, tam prostě se převalují, vymýšlejí roztodivné pozice, jak si lehnout, a začínají aktivovat v podstatě se soumrakem. To potom tady běhají po celé té expozici až do brzkého rána, tak mají vlastně otevřený v noci i průchod do venkovního výběhu, takže je tam můžete potom vidět, když byste tady zůstali do večerních hodin, hrabat se třeba v tom štěrku, který tam mají, a tak je to docela jako pěkná podívaná.
2: Hrabáč je zvíře, které si tady z dětství nepamatuju. Pamatuju si ho vlastně až z nedávné doby, kdy ten pavilon tady vznikl, a je to zvíře, které mě teda velmi zaujalo, určitě nejen mě.
1: My je tu máme od roku 2018. V této době jsme taky otvírali vlastně pavilon Kalahari a hrabáči byli právě jedním z taháků a právě pro ty hrabáče se ten pavilon taky stavil.
2: Je to zvíře velmi populární, můžeme se s ním setkat i na sociálních sítích s různými videi. Ostatně i na profilu Českého rozhlasu Olomouc jsme hrabáče několikrát představovali a je to jakási jejich zvláštní roztomilost, jednak v tom chování a samozřejmě i roztomilý vzhled, který zahrnuje rypáček, dlouhé uši a také dlouhý ocas, jakoby klokaní.
1: To zvíře je jako vůbec zvláštní, protože ten hrabáč nemá moc příbuzných. Je to zvíře ze skupiny, která se jmenuje Afrotéria, takový odborný název, a ta zahrnuje fakt takové jako africké bizarnosti. Do toho patří třeba damani, sloni, patří tam bercouni, patří tam hrabáči, a ti hrabáči vlastně patří do řádu, který obsahuje pouze vlastně jeden jediný druh, a to je to zvíře, na které tady koukáme. Ačkoliv biologicky nebo způsobem života ten hrabáč připomíná třeba mravenečníka, tak s tím mravenečníkem vlastně není vůbec příbuzný. V podstatě můžeme u těch hrabáčů mluvit o něčem, čemu říkáme konvergence, a tam dochází k tomu, že se napříč různými živočišnými druhy, vlivem teda tlaku prostředí, protože třeba hrabáč žere stejnou potravu jako mravenečník, ta zvířata začínají podobat, ačkoliv žijí úplně v jiných světadílech a nejsou třeba příbuzní.
2: My se díváme na spící pár v manželském loži.
1: Jo, je to spící pár. Od toho roku 2018 jsme tady měli 3 úspěšně odchovaná mláďata. Ačkoliv teda ty odchovy těch hrabáčích mláďat nejsou úplně jako jednoduché, protože musí být pod neustálým drobnohledem chovatelů, kdy třeba to mládě zpočátku dáváme do takového speciálního inkubátoru, kde je vyšší vzdušná vlhkost, je tam jako vyšší teplota, a to mládě se zpočátku třeba i jako přikrmuje mateřským mlékem, kdy se odebere mléko samici. V podstatě se uměle přikrmí a pak se zase k té samici přikládá. Takže ze začátku jsou s nimi trošku takové jako strasti a trable, ale už máme ty zkušenosti a jsme schopni se s nimi vlastně vyrovnat.
2: Když jsme mluvili o tom vzhledu, tak mají velikost asi psa. Co mě na něm taky vlastně přijde sympatické, že je to zvíře, které se příliš nebojí ani neútočí, není agresivní, tak jako by vás vnímá, ale příliš neobtěžuje.
1: Ne, oni nejsou agresivní, spíš bych skoro řekl, že jsou i takový jako flegmatičtí. Co je přesvědčí k nějaké činnosti, je právě to žrádlo. Tady dostávají jednak moučné červy, ale dostávají k tomu i potom takovou speciální kašovitou hmotu, která se dělá ze psích granulí a dalších složek. To je taková ta jejich standardní krmná dávka, ti červy dostávají samozřejmě taky, ale dostávají je taky ve chvíli, kdy prostě třeba tady jako prezentujeme veřejnosti a podobně, aby se nám hlavně vzbudili, protože přes ten den hold ten hrabáč prostě odpočívá.
2: Ze zoo Olomouc na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak v těchto vedrech by hrabáčovi člověk i záviděl, nejradši by také odpočíval. My ale neodpočíváme a i zítra na vás čeká den v kraji a vypravíme se mimo jiné do zbrašovských aragonitových jeskyní, kde pořádají novou sezónní výstavu, což by mohl být v tom horku docela dobrý tip na schlazení. Hezký večer!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji je letos nahlášených méně táborů. Šumperské divadlo se připravuje na novou sezónu. Hokejisté Olomouce přivedli 11 posil. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo. Teploty do 31 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zhruba 70 dětských táborů zatím nahlásili hygienikům jejich organizátoři v Olomouckém kraji. Meziročně jejich o 9 míň. Pořadatelé ale tábory můžou dál přihlašovat. Počty podle mluvčí hygieniků Markéty Koutné pravděpodobně ještě vzrostou.
4: Organizátoři musí i letos dodržovat hygienické požadavky týkající se ubytování, stravování, zásobování pitnou vodou i zdravotnického zabezpečení tábora. Pracovníci hygienické stanice budou v průběhu letních prázdnin provádět kontroly přímo v terénu a ohlašování zotavovacích akcí lze stejně jako v předchozím roce podat také elektronicky.
2: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Publikum divadla Šumperk čeká v příští sezóně 5 premiér a 1 nová inscenace pro děti. Se zkouškami už herci začali. Jako motto příští sezóny si zvolili teď nebo nikdy. Podle dramaturga Michaela Sodomky spojuje hlavní postavy připravovaných inscenací to, že stojí před zásadním životním rozhodnutím.
5: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, možná to pořád nějak odkládali, možná k tomu nebyly určité okolnosti, ale nyní už přestává ten čas výmluv a vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že vlastně pro nás je tam spousta výzev, že jsme si opravdu řekli, teď nebo nikdy zkusíme, co půjde. Sport.
2: Hokejová Olomouc prošla před nadcházející sezónou výraznou obměnou. Odešlo 8 hráčů a přišlo 11 nových, většinou výrazně mladších. Jedním z nich je i 23-letý útočník z Pardubic Daniel Herčík, který byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Maxaligy a o kterého na Hané stáli už loni.
6: My už jsme to řešili během sezóny od konce třeba října, když jsem neměl takovou pozici, co bych si představoval v Pardubicích. Pardubice nějak mě pustit nechtěli, takže jsme se dohodli, že po sezóně to zkusíme znova. Rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a budeme hrát, myslím si, že rychlej hokej mladý.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Olomouckém kraji dopoledne polojasno až oblačno, jen ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, odpoledne má být postupně zataženo, s přehánkami už na většině území, místy pozor na bouřky i silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice 437 Stýna nad Bečvou do Lhoty. Důvodem jsou stavební práce. Počítejte s objížďkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Peace. písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání, to je náplň následující hodiny a ten, kdo bude zadávat skladby, jste samozřejmě vy. Stačí, když vytočíte 221 555 444 a my vám rádi vámi objednanou písničku zahrajeme. No a pokud vám stačí přečíst přáníčko, tak stačí ho napsat SMS-kou na číslo 723 70 33 51. Co nejpříjemnější poslech Českého rozhlasu Olomouc vám od mikrofonu přeje Jirka Matějů.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: To je přesně to číslo, kam máte volat do dnešních písniček pro radost, tedy lidovek a dechovek na vaše přání. No a jako první se k nám dovolal pan Jenda ze Štětovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostěha s milící Kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic a Liduste do Olomouce a mojím sestrám. Pane Matěju, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
1: Na slyšenou. Zahrajte také Jaroslavě Lukášové z Lukavice k zítřejšímu svátku. Všenej, hodně štěstí a zdraví přeje Majka.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Cestičku v trávě vám vyhrávala veselá trojka a na lince už je pan Tonda z Bedihoště. Dobrý podvečer.
2: Přeji půvabný den všem věrným posluchačům i kolektivu Moravského rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím mnou vybranou písničku Něžné a laskavé Janičce z Nového Malína. Janičko, děkuji za vaše vysoce i hluboce smysluplné vzkazy. Mé opuštěnosti mají pro mě cenu zlata. Povzbuzují mě k dalšímu životu v mém prahmizerném zdravotním stavu. Není nikdo, kdo by mě držel za ruku, nebo tak říkají nad vodou. Janičko, ještě jednou díky, žijte blaze, přeji se nejlepší zdraví, které mi obrovsky schází. Toť vše od Antonína Pospíša z Bedihoště. Moravskému rozhlasu Olomouc mockrát děkuji a budu-li živ, příště nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou a hlavně zdraví.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Dozněla nádherná Lásko, bože lásko, a na lince už máme připravenou paní Alenu z Lhoty. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Chtěla bych pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc, všechny moderátory. A tuto písničku bych chtěla věnovat panu Jaroslavovi z Hřeti Hoště, aby se necítil tak sám. Děkuji vám a naschledanou.

Mějte se krásně, nashledanou. Vypadá to, že nám dnes zlobí nějak SMSky, protože sem nic nechodí. Zkusíme to prošťouchnout, ale nevím, nevím. Ale Elektroband, ten ví.

0: podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Vracíme se k písničkám pro radost. Na lince máme paní Staňku z Lomnice u Rýmařova. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych chtěla věnovat kmeninám Jaroslavě Vidatové z Lomnice a dále bych to nechala zahrát Janě a Jiřímu z Roštění, Zdenice z Holubic, Toničkový Stovačová s Kanárkama, no a Lidušce do Olomouce a Lidušce do Jeseníku pohádkové babičce. Děkuji a tahle písnička je i pro vás a pro všechny posluchače. Děkuji a naslyšenou.
3: Také děkuji, naslyšenou. Chtěla bych pozdravit své přátelé paní Gotwaldovou Lídu, pana Crháka, sestru Zdenku a díky také za písničku panu Františkovi od Brna. Mějte se všichni hezky a odpočívejme v tom vedru. Se fakt nedá nic dělat. Hezký večer všem posluchačům přeje Emílie. Pěknou písničku Jiříkům Fialovým z Černovíra k opravě střechy na dvoře, ať se jim práce podaří, napsali manželky Maruška a Hanka a do domovů penzionů v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, také Lošticích, Litovle, Červenky posíláme písničku také všem sestřičkám, pečovatelům a ostatnímu personálu s přáním pevného zdraví, zdraví, rodinné lásky, porozumění a naděje, napsala Hela z Děvčaty.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Petr Fink dohrál a dospíval na Šumavě Dolina, jen mě napadá, kam na ty optimistické texty ty lidi tehdy chodili, to vypadá, jako kdyby žili dneska. Ale pojďme hezky dál v písničkách pro radost, pojďme pozdravit Ludmilku z Moravičan, tedy teď už ne z Moravičan, teď už je to z Doubravice. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, pane Jiří, srdečně vás zdravím a děkuju za milý přivítání. Moravičany, Doubravice je jedna obec, protože to patří všechno pod Moravičany. A ještě Mitrovice, tak to máte jedno, pane Jiříčku. Já vím, Moravičany, těch jsem žila od narození 70 let, no, tak teď už jsou dva měsíce,
1: aby se sousedi Doubravičáci neurazili.
2: Ne, nemějte strach. Oni mě znají už strašně dlouho, takže to už jsou, jak kdybych byla rodačka taky. A tak vám moc děkuju za krásný přivítání a chtěla bych poslat hudební dárek. Zítra má svátek 1. července Jaroslava. A tak bych chtěla poslat písničku věrné posluchačce Českého rozhlasu Olomouc, paní Jarušce Skrnová a také paní Jarušce Drexlerové z Křemačova. Nevím přesně, jestli je Jaroslava nebo Jarmila, ale říkáme Jaruška, protože je to moje bývalá spolupracovnice ještě z Mezu Mohelnice, teď už je to Siemens, no a tak bych jim chtěla poslat hudební dárek a popřát. Děvčata, přeji vám všechno nejlepší k tomu svátku. Pevné zdravíčko, štěstí, lásky a spokojenosti. A písničku také posílám manželovi od Jarušky Drexlerové z Křemačova, panu Pepovi, kterému také přeji hlavně pevný zdraví a štěstí, protože je to výborný hasič a jezdí po hasičských soutěžích dělat hlavního, no jak to mám říct?
1: Rozhodčího.
2: Děkuju. Děkuju, pane Jiříčku, za podporu. A tak bych chtěla oběma popřát hlavně zdravíčko a zítřejší velkou oslavu Jarušky, protože ta si to taky zaslouží, je zas výborná kuchařka a cukrářka. A písničku ještě posílám do Štemberské nemocnice paní Zdeničce Pavelčíkové, která dnes se tam objevila, no a do Krnova paní Jiřince Kociánové a všem přátelům, posluchačům a vám, pane Jiříčku. No a panu Antonínovi z Bedihoště bych taky chtěla říct, ať není smutné, já už taky dvakrát doma a život je dál, život je boj a děkuju mu za přání a za milá slova před pár dněma, co mě poslal písničku. A ještě jednou, pane Jiříčku, moc děkuju a mějte se krásně. A písnička je taky pro vás.
1: Naschledanou. A pro pana Antonína tady máme ještě vzkaz z dneška. Toníčku, děkuji za krásná slova i za krásnou písničku o lásce. Mějte se pohádkově, napsala Janička z Malína.

0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Stále máte naladěny písničky pro radost a já jsem rád, že se dovolala naše stálá posluchačka Zdenička z Hrochova. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Jirko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Vozence Horniškové do Litovle a její srdce Broniškové z Tejskalové do Olomouce, manželům Vranicicovým do Konice, Jendovi Děstětovi děkuju za písničku, manželům Mazáčovým do Hrochova, manželům Bartákovým taky do Hrochova. A to je všechno. Díky a zase někdy nashledanou.
2: Naslyšenou.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Cestující v Kojetíně se dočkají nové výpravní budovy na nádraží. Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska. Tenista z Prostějova Jakub Menčík hraje v prvním kole Wimbledonu pátý set se Samuelem. Zítra bude dopoledne polojasno, postupně až zataženo, teploty do 31 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetíně čeká v závěru roku demolice. Nahradí ji přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku. Uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic.
2: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci.
0: Ústecký kraj vyjádřil nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO.
3: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž, vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
0: Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město objekt upravit. Stavební práce vyjdou zhruba na 500 000 korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
4: Nové sídlo se nachází v centru města v blízkosti základních škol a autobusového nádraží. Pro potřeby domu dětí a mládeže budou vyhrazena dvě podlaží objektu. Bývalé učebny nabídnou kvalitnější zázemí pro jednotlivé zájmové kroužky, zejména keramiku, výtvarné a jazykové kroužky, přírodovědné aktivity. Součástí objektu je také malá tělocvična.
5: Sport.
0: Tenista z Prostějova Jakub Menčík hraje v prvním kole Wimbledonu s Britem Samuelem pátý set, v něm vede 6-5 a Sára Bejlek zase rozehrála první set s Němkou Kirsteovou. Tomarie Bousková a Karolína Plíšková už postoupili do druhého kola. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety, Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1.
5: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě dopoledne většinou polojasno, odpoledne ale má být postupně zataženo, na většině území s přehaňkami. Místy pozor na bouřky i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na D35 se na 273. kilometru u Nemilan ve směru na Ostravu. Stojí tam nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Cymbál a husle.
7: Pěkný úterní večer, milí posluchači, je krátce po 19. hodině a u poslechu folklorního magazínu Českého rozhlasu Olomouc pořadu Cymbál a husle vás srdečně vítá Honza Žůrek. Dnes se společně znovu přeneseme ještě do doby letnic a tradic dodnes živých ve Vlčnově, v Hluku nebo v Kunovicích, ale také u nás na Hané. Na úvod nám k tomu zahraje cymbálová muzika Hradišťan.
8: Na

0: Písničkou od Hradišťanu jsme se o pár červnových dnů posunuli zpět ještě do období, kdy jízdy králů běžně probíhaly. Tento zvyk nám přes dálku staletí uchovává ohlas vzpomínek sahajících hluboko do naší národní minulosti a udržoval se po staletí na moravském Slovácku i na Hané. Z neklidných dob se traduje, že král po nešťastném střetnutí s protivníkem prchal v přestrojení, často v ženském kroji a s růží v ústech, aby jen s malou družinou ochránců unikl pronásledovatelům. Tyto události se vtiskly do paměti lidu, který si je s notnou dávkou fantazie přizpůsobil. Na svatodušní pondělí pak vyjížděli desítky zdatných mládenců na těch nejvybranějších koních, aby doprovázeli svého krále po okolí. Přitom se často snažili dopadnout cizího nepřítele, vybírat od hospodářů peníze i nedostatkové potraviny za dobré slovečko a občas dokonce docházelo i k šarvátkám, protože chlapci bývali vyzbrojeni. My si naštěstí rovnou bez boje poslechneme vyvolávání během jízdy králů v hluku, ke kterému se v zápětí přidá cymbálová muzika Danaj.
1: Hýlom, hýlom, počúvajte! Horní, dolní, domácí, aj přespolní, co vám budu povídat o tyto strážnické slavnosti. Můj koníček si vyjel svížným krokem, že táto slavnost sa koná každým rokem. Vítám vás všetkých na strážnické slavnosti a my vám ukážem starodávné zvyklosti. Je to jízda králů, velice oblúbená, kterou hucká kasa provádí od pradávna. Přejeme vám, abyste se ve strážnici dobře měli a na všechny trampoty zapomněli. Hýlom!

0: Nahané se jízdy králů drží stále ještě v Chropini, Kojetině a, jak můžete naživo vidět už o nejbližším víkendu, také v Doloplazích u Olomouce. Dnešní jízdy jsou vlastně už jen torzem někdejšího letnicového obřadu. V samotných Doloplazích byla obřadní objížďka kdysi zcela zapomenuta a iniciátorem její obnovy se stal hanácký národopisný soubor Olešnica. Od roku 1977 se tak jízda králů koná pravidelně začátkem července v době cyrilometodějských hodů. Slavnost probíhá na široké návsi, kam vyrazí kolem 20 jezdců na koních. Králem bývá vždy chlapec ve věku 14 nebo 15 let, přímo z Doloplas a tradičně ustrojený do ženského kroje. Na znamení mlčenlivosti má v ústech růži. Průvodem pak zní typické volání na krála, paní matko, na krála. No a to si teď poslechneme, jak zní honění krála, tedy dětská hra na jízdu králů v podání malé Olešnice, navíc propojené s hanáckou lidovou Štere koně ve dvoře. Tu pak zaspívá Tobiáš Martiník s cymbálovou muzikou Záletníci.
1: Yeah!

0: hasla.
1: Na krála, paní matko,
2: na krála.
3: Máme krála chodobného, předtem velmi poctivýho. Okradlého na horách, na dolách, na krakovském mostě.
4: Okradlému 300 koní z prázdného stání. Okradlému 300 volů z prázdného dvoru. A ti voli tak veliký rohe měle, že než je vrana obletěla, troje mlady veseděla a čtvrtý zachladila, protože pro něj místa neměla.
3: A tož, dejte nám, matko, přece, aspoň to svinstvo.

0: Na krála, paní matko!
1: Na krála!
0: Pro pána stréčenko, nekrmte jenom sebe, vždyť přesto brošesko nevlezete do nebe. Všecké te přebetke, dejte nám, na krála, aby moho běnka trošičko křála.
2: Také, milá matičko, předejte nám vajíčko, anebo klobáso, co se s něho čtyřikrát opášo, ať svou hoběnko nadarmo neotvírám.
0: A tož na krála, paní matko.
1: Na krála.
3: Jede králka, jede král, nemá koni ani krav, paní mámo, paní mámo.
4: Letošní hanácká jízda králů v Doloplazích má na programu kromě tradičního průvodu i řadu vystoupení dalších hostů. Dolňácký folklorní soubor Lipina z Vracova, litevský folklorní soubor Varange, soubor písní a tanců Raciboře z polské Ratiboře, takřka domácí stálici dechovou hudbu Věrovanka a hlavní večerní koncert bude patřit oblíbené písničkářce Kači. Teď se ještě ale podíváme kousek na jich a abychom zůstali ve slavnostní atmosféře, vyberu hošije. Tento sólový mužský tanec se stal nezbytnou součástí hodových ceremoniálů na podluží a běžně se tančí pod májů. My si ho poslechneme v podání cymbálové muziky Břeclavan. Zpívat budou Joška Černý, Joška Severin, Jan Beran a ti všichni s primášem Joškou Kobzíkem.
5: Hošpa!

Abychom se trošku ještě naladili na výběr letošních hostů Jízdy králů v Doloplazích, kam vás všechny moc rád za pořádající národopisný soubor Olešnica zvu, zabrousíme na Valašsko. V minulém vstupu jsem totiž záměrně vynechal valašský soubor Sedmi kvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, který letos na Hanou do Doloplaz také zavítá. My si teď alespoň poslechneme Jarmilu Šulákovou ve valašské dívčí písni Okolo Bylnice.

V Doluplazích bude zkrátka o tomto nejbližším víkendu veselo a celá slavnost je opravdovou chloubou obce. Mně to ale nedá, abych nepřipomněl i jednu voňavou informaci. Na místě bude připraveno bohaté občerstvení, hanácké koláče a tvaruškové speciality. Pokud jste někdy zažili noc před slavností, kdy dívky a ženy pečou stovky sladkých dobrot, aby byly ráno nadýchané, víte, že bez výslužky odjet prostě z Doluplas nelze. Hodovou náladu si tak můžeme snadno odvést i domů. Hudebně nám ji teď přiblíží cymbálová muzika Linda se svými hodovými písněmi ze zálesí. Hody mi...

A to už je, milí posluchači, z dnešního cymbálu a huslí úplně všechno. Děkuji vám za pozornost, přeju klidný zbytek úterního večera a těším se na slyšenou, případně rovnou naviděnou o víkendu na Hané v Doloplazích. Od mikrofonu se s vámi loučí Honza Žůrek a na úplný závěr vám ještě zahraje a zaspívá Trnka Vyškov, jak král či králka obchází právě u nich.

0: Hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: Poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalším z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: polské Oswiecimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů. Jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Vělu nákladů v práci oraz zaangažování vělu vybitných postačí romských.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji? Kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěliby a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla škol, předškolí, po prostu v lokálních i również odwiedzają nás młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Oswiecimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Oswiecimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Oswiecimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Oswiecimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manka v Tumenge Bud Bach, Zortesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v 5 setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval a tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct a já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci, pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti

0: Dneska s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest? Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě. To je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné, to je cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona, pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník a na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem když pro, to někdo mám umí. Mám dvě děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám, mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mě to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možný. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil více jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kdyby měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce. Ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
3: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 000 000 korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Zájem lékařů není o tyhle ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
1: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
5: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
5: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte rád, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně, pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě, Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu.
4: A společně s manželem máte něco namlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, smákem?
3: Tvarohem ne, bohužel smákem nemám.
4: Povidla?
3: Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi, pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali, tak říkali, tak co, něco si zahrajem, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první, nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uvidíme.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádný velký ten, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečetl ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat, no. Kostelník přines prsínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce, no a on latinský nějaký Indomine Pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národním výboru a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska.

0: dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stoličce a vyhrávali tam, no mi se říká, že to snad není pravda, proč jsem zrovna.
2: No a ještě tohle, bratr jej pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý těch písničky a tak.
1: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
3: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
1: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrany a i jako, že může zaspívat.
4: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
5: Následuje vrbické trio. Za...

0: Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká. Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roku, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Chlínka k domu, ukázat to našim rodičům, mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Chlínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, tak, na Svědici a na Chledy a to bylo pro nich, no a jináč pak jsme trávili různé dovolení, že jo, a koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky. Jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli. No samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týniši, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto. Já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte to opravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru to je, to by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak věřte, ať...
3: Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, depa.
4: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
5: To vím, no. To ne, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
4: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
4: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
5: Jen ho naladit.
3: Tyjo, to je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
4: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
4: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe. Co říkáte?
3: Uděláme.
5: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný. Koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
4: To je malý.
3: To ne. Co děláte legraci?
4: To je malý, nedali jsme velký.
5: To je jako...
3: Fakt
5: na ukázku to stačí.
4: Tak jak se vám to líbí, Karle?
5: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
3: Ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už jí máme hroznej chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh zlaté lásky. Vypráví ho manželé Juruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
4: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
5: Ten starší je Miloš, Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
4: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
5: Normálně.
4: U večeře jednoho dne?
5: Tak jo.
3: Asi jo, ono to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
5: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, tak čekají to druhý, tak každý říkal, to bude holčička, jo. Takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všichni spletli. A byl kluk druhý.
4: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, Že člověk už nestaral se jen o sebe, a už měl přeci jenom rodinu, a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo. Takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Muselo přeci jen si to podřídit rodině.
4: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
4: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
5: No, tak nějak.
3: Většinou, jo, vždycky tak kolem tej 10, půl, dva, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer zároveň.
4: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
5: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazár nějaký.
4: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
5: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jiná stávám sama, ale když už je půl osmi, tak už se nedá nic dělat.
5: I budím pusinkou.
4: Tak to má být, ne?
5: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehnem.
4: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvu toho kostela?
5: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
4: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
3: Nevím.
5: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádáme o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazat, aby jsme si užívali ten svět tady.
4: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
5: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
4: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a No, tak různě, no.
4: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
3: No, tak oni jsou lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
4: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste, vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
4: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu, a do každého dne jdete s takovým optimismem. Kde to berete? Dejte návod ostatním.
5: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárla. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila, no.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne, určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já, snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. Co mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dali jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, Začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jak jeho budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní.

0: a zde se setkal s paní.
1: Už na něho čekala? A když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
0: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
1: Filomeno.
0: Voláte mě, pane Boccaccio?
1: Ty odcházíš?
0: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
1: A jak se jmenuješ?
0: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
1: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přesvarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnice před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu z poloviny dobrodružný Don Quixot a přece jen pohodlný Sancho Panza má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2, podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltnu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
8: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém, nebo pocházel z kruhu aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdouovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruína, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko mezi tím neustálým a vytrvalým. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: Probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát naspaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně, a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, klap, klap, klap, klap, klap, klap, a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípa tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně známahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference, jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku, jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu jsi se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct, spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ono vlastně stafil okokem a pobyt v nemocnici mě dostal už na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už zase bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takovej dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže někdo závislý na nějaký osobě,
0: Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka, jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš děkuju hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny. Ty jsi mě přepadl takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou na příjmu a kterých si velmi vážím, protože tady vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před mnou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotno.

0: To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
1: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
0: Ano, přesně tak. To, mě ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
1: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
0: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese. Jo.
1: S tím souhlasím.
0: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá, nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
1: No, proto jsem nedá. Zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by právě. Možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
0: No, přesně tak.
1: Děkuji vám za váš telefon.
0: No a i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po dlouho půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
1: I vám to krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/lomítko/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím, jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu.
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávají se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak jsem mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už nějak ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla vticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy? Můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska.
1: Dobrý večer. No, jsme dávno, dlho jsme neroztrvali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer a všetkým horúci je.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, o když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla, strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, aha, že strašne to stále zvyšujú, hovorím, nebudem platiť, to sa nedá, no a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila.
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Čo se týká pohrebu, to urobil syn, ale čo se týká elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z oči v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stal asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto ma presvedčil, že v dnešnom životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No, takže je to tak a zvlášť, keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželová života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi nie je z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám děkuju. Je to další pohled na téma, kvôli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky. A jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne. Prežite tu horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80 plánuje, no.
1: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnější prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně nic jiného. Prostě žil jsem potom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě od ničeho. No.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit. Prostě ano. Jsem byl donucený k tomu vlastně ve své podstatě. Protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl. No a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím... Berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit. Od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gól, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž v obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se ho netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to tehdy, mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium ve vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý ano, červenec děkuji. Hezký. Naslyšeno.
1: Tak, děkuji. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec, nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom a tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fandějí mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval 100% na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle. Hm. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba, jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře, já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte,
1: Ano.
0: Vlastně popisujete mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky. Noc. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel, před mnou chvilkou tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Taky vám zdravím. Jsem horko.
0: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No, já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila, ale moje kolegyně, která ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělala, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. A pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně
1: noční linku. Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let, ani sestru, která se voláme všechno, a ona je taková podohlavec. No.
0: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, tak řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No, ale
0: já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečku, hodně zdraví vám.

0: rád.
1: Tak zkuste říct,
0: a
1: v čem.
0: Tak je Milena v Olomouce.
1: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila.
0: Mohu mluvit?
1: Ano.
0: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad třikrát za život, ale to bychom tady byli dlouho. Tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou, mi něco říkal a říkal, vy jste jakási zasmušila, zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuře té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak zžili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byly byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho, no prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
1: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
0: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
1: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
0: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný. Ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikantněj. Prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřila nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor přešel.

0: jeho post a to nebyl ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa. Já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A...
1: Vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátorkou, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju. Přesně jste trefila dnešní téma.
0: Ano, asi tak bych to také řekla.
1: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
0: Také přeju a všem posluchačům.
1: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirováni někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne. Rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit. Ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistě tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám. To zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně. Byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by jich zapomnul.
0: No tak no. O sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: No, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem se hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě
1: už
0: zajímá...
1: K tomu vlastně nebudu.
0: Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 no. kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Asi jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
1: Dneškou dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barcola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si hledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to. Ale
0: oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale a k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáží uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to. No a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a
0: Ohne trošku.
1: Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový
0: Teď mě napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohleto a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je nalámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak. Takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no, i na to by mohli taky přeskočit nebo přejít.
0: To je pravda, nebo, já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám
1: hezké léto. Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem jí 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Jo, prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoc, ale dovedu i ublížit potom, když
0: jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, voko za voko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, děkuju a přeju vám dobrou noc.
1: Já mám taky dobrou. Naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, mě jedá. Už se vám volal několikrát, ale teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franta Židovpovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, je mě zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat a jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tedy vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte, možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: shledanou.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat. A nebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím. Protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, který vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas táci on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady. Jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a... A zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, a mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle toto zákona nám zavřeli osvobozený divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopis jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a schovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď porád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha,
4: Dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, a vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já

raději novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl trojskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách stojící čestnou stráž a jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečníkovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečníkovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburgu a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem. Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Stávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou.

dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.